0: Přístavba, garáž nebo podkroví, které vzniklo časem? U mnoha nemovitostí stav, který neodpovídá stávající dokumentaci a realitě. Legalizace stavby tento problém vyřeší. www.stavby-legal.cz řeší vše na klíč. Profi voda, s tou se nemusíte
1: bát, jak chtěla dohoda. Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.

0: extra ceny Miraj, Lucie Bílá, Queenie a další. Od 3. do 11. července. Poštovní dvůr Karlovy Vary. Place. www.playe.cz.
1: Tahické léto v Aquapalace Praha už je tady!
2: Zábava vlny tobogány.
3: Co vás čeká?
2: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
3: Plno tobogánů a skluzovek.
2: Tak všichni rychle do plavek.
3: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
2: Relax, drinky, animace.
3: To je nekonečné moře legrace jak z tahické pláže.
2: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
1: Aquapalace Praha, tahické léto. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.

0: Dua Lipa.
1: Hi, I'm Lenny Kravitz.
2: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. On air.
0: Online.
2: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Rádio.
3: 6. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Stavební zákon čeká další důležité jednání. Poslanci dnes zahájí závěrečné projednávání novely, která má zrychlit a zjednodušit povolování staveb. Na konečné hlasování ale zřejmě ještě nedojde, k návrhu se totiž sešlo zhruba 130 pozměňovacích návrhů. Očekává se proto dlouhá a místy bouřlivá debata ve sněmovně. Ve Venezuele dále roste počet obětí zemětřesení. Úřady potvrdily už 2,5 tisíce mrtvých a několik desítek tisíc pohřešovaných. Pátrání po přeživších ale stále pokračuje i 8 dní po ničivých otřesech. V zasažených oblastech pracují záchranářské týmy z více než 20 zemí, včetně Česka. Venezuela zároveň vytvoří fond na obnovu za zhruba 4 miliardy korun. Portugalci otočili drama s Chorvatskem. Ve vyřazovací fázi mistrovství světa zvítězili 2-1, když rozhodující gól vstřelili až ve čtvrté minutě nastavení. Vyrovnávací branku dal z penalty Cristiano Ronaldo, který se ve 41 letech stal nejstarším hráčem v historii play-off světového šampionátu. V osmifinále čeká Portugalce atraktivní pyrenejské derby se Španělskem. A teď už pojďme k nám do regionu.
4: Cesta mezi Lhotou a Liticemi v Plzni bude bezpečnější. Vznikne tam totiž nová stezka pro pěší a pro cyklisty, která nahradí stávající polní cestu Měsíční stráň u Dubové hory. Stávající nespevněná komunikace dostane nový asfaltový povrch. Hotová bude stezka letos na podzim a vyjde na asi 4 miliony korun. No a co nám na pátek slibuje předpověď? Dnes u nás bude zpočátku ještě oblačno. Postupně mraků ubyde na polojasno nebo skoro jasno. Naměříme mezi 18 a 23 stupni. Přehánky už budou jen ojedinělé.
5: Obalový a spotřební materiál po celý rok vám jistí Obaly Great. Rychlý servis, dobré ceny, máte v Greatu zaručeny. Obaly pro váš biznis. Greit.cz.
6: Krásné dobré páteční ráno, s vámi Lea a David, pár minutek po šesté, pátek 3.7. Prázdniny jedou na plný plyn, víkend už na nás z dálky mává a dokonce ten prodloužený, takže paráda. Tak jestli jste právě vstali, gratulujeme, první dnešní vítězství máte za sebou. No a teď už zbývá jediné, pořádně posnídat, protože prázdný žaludek sice umí udělat dobrý koncert, ale rozhodně ne dobrou náladu, takže ať vás dnes potká co nejvíc úsměvu, semafory svítí zeleně, při cestě do práce a třeba káva chutná skvěle a pátek vám uteče přesně tak rychle, jak si přejete. Krásné dobré ráno, startuje páteční snídaně šampionů právě teď. Nickelback.

0: Just Be Good To Me, hezké dobré ráno. 9 minutek po 6. hodině posloucháte páteční snídaní šampionů s vámi Leona a David. 3.7. toto letí, toto frčí, ale skvělou zprávou dnešního dne je to, že další prodloužený víkend tohoto roku je prostě tady. Respektive já bych řekla, že je tu taková středa, která je vlastně pátek, přičemž pátek bude taky pátek. Rozumíme si, že jo, Davide?
1: No prostě v pondělí jen do práce, no, tak to asi shrnul.
0: Ano, takže přátelé, je důvod k oslavám, prostě užít si to volno, dělat to, co máte rádi. Jisté je, že čtyřikrát po sobě nenastavujeme budíka, což samo o sobě zní jako zpěv andělských sborů, takže žádná zdržování se navzájem, žádné zbytečné dělování úkolů v práci a hurá domů a dělat to, co máte rádi. Čekají nás další dva dny grilování, výletování, ponocování, chrápání do 10. Prostě tak, že si všeho budete užívat. Davide, máš nějaký plán na ten prodloužený víkend?
1: No tak my jedeme do Varu na festival a budeme tam až do pondělí, takže my máme plán jasný. Co ty?
0: No tak ty jsi prostě naprosto úžasný, protože jak já jsem zmiňovala včera nebo předevčírem, já do Varu jedu taky. Já tam budu zpívat, projdu se taky pomale jako modelína ve svých 40 letech.
1: No ale počkej, v pondělí už budeš zase vysílat, nebo Ne,
0: tentokrát tady bude záskok.
1: Okay.
0: Jinak já samozřejmě veškeré svátky tady u nás v rádiu oslavuju prací, jak jinak vždycky to zbyde na mě. Každopádně vy nám dávejte vědět třeba, jaký jsou vaše tipy na prodloužený volno. Samozřejmě za to volno můžeme děkovat, že dorazil Cirošek, Metůdek a že upálili mistra Jana Husa. Škoda, že to nebylo častěji, protože ne, to samozřejmě to upalování, ale že třeba těch věrozvěstů nepřišlo víc, další dva třeba v srpnu, v listopadu a tak dále, že bychom prostě měli víc i těch volných dnů. Tak či tak je třeba to oslavit, tak všem třem večer věnujte kalíšek, vstávat se nemusí, tak si večer

0: Minutka po čtvrt na sedm, hezké dobré ráno. Nestárnoucí, nesmrtelný, nezničitelný, jeden z nejznámějších akčních herců Hollywoodu. Tom Cruise dneska slaví 64. narozeniny. Vybavíš si, Davide, nějaký film s Tomem Cruisem?
1: No, popravdě řečeno, teď asi takhle narychlo ne, spíš jenom... Jsem si říkal, jak jsi začal mluvit o Tomu Cruisovi, tak jsem si říkal, aha, ve Varech asi představili další celebritu a asi bohužel teda nepřijede.
0: Nepřijede, ale určitě všichni známe třeba tenhle song.
1: No jasně.
0: A co Top Gun?
1: Top Gun jsem neviděl, ale tušil jsem, že tam hrál, popravdě.
0: Každopádně ten playlist Top Gunu je 100% nádherný, doporučuji všema deseti. Každopádně za svou bohatou kariéru už natočil desítky filmů a vypadá pořád stejně. Když si vezmete, jak dneska vypadají jeho filmové partnerky, se kterými točil před 40 lety, asi se shodneme, že ten život je fakt nefér, protože Tom je buď robot, nebo má nějaký klon, protože vypadá nádherně.
1: Každý stárne jinou rychlostí prostě.
0: On s takovou jako gráčí a noblesou, no prostě je to kaňor, takže všechno nejlepší, Mavericku.
2: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
3: Pozor, mimořádná zpráva. Tesařík žere krov, potkani hlodají, čváby mlaskají a štěnice sají krev.
4: A je po nich. Dezinsekta.cz. Garance účinnosti.
5: Znáte to. Přístavba vzadu, garáž, která se časem zvětšila, podkroví, které vzniklo, tak nějak postupně. Dnes je u mnoha nemovitostí realita jiná než projekt na úřadě. Legalizací stavby vám dáme vše do pořádku. www.stavby-legal.cz.
6: Co se tady děje?
7: Co se chystá?
8: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
9: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
8: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
10: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
11: Miluju nový místa se skvělou kávou.
12: Jo, Kapka.
11: Co je Kapka?
12: Výhodný předplatný na kafe na pár kliků. Objevuješ nový místa a nic neřešíš.
13: Objevuj nová místa od Pražíren po Hidden Bistra s aplikací Kapka.

0: Svou oblíbenou kávu maču nebo limču si můžeš vychutnávat už od 89 korun měsíčně.
1: S kapkou máš kafe vždycky v kapse.
0: Předplatné na kávu.cz.
2: Za 3 kilometry začne tradiční rodinná debata.
3: Já chci hot dog.
4: Já mám chuť na matcha latte.
5: Taky beru hot dog a klid v autě.
2: Přepočítávám. Doporučená zastávka MOL.
6: Na MOLce si vybere každý. Letní nápoje, káva nebo dva XXL hot dogy s Coca-Colou ve výhodném menu s MOL Move.
7: Na všechno existuje návod. Až na muže po 40. Tedy až doteď.
8: Kniha Jamese Davise Průvodce zralého muže pomáhá pochopit změny, které přicházejí ve druhé polovině života a nabízí praktické tipy, cvičební plán a návody, jak znovu objevit svou sílu a žít naplno. Pro muže, aby porozuměli sami sobě.
7: Pro ženy, aby porozuměli mužům ve svém životě.
8: Průvodce zralého muže vydalo nakladatelství Maitreya. Knihu najdete v knihkupectvích i online.
7: Maitreya. Inspirace srdcem.
9: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letní soutěž.cinemacity.cz.

0: Nejrychlejší dopravní servis Áda Vidračák.
1: Přejeme všem řidičům pevné nervy za volantem, jezděte opatrně, ze západních Čech hlásíte bouračku osobáku. Na Karlovarsku u Děpoltovic ve směru na Odeř havarovalo osobní auto, projíždějte opatrně.
2: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz. Hit Radio FM+.

0: Dobré ráno, Benson Boone, Beautiful Things, teď už 6:30 a David Jost s ranním updatem.
1: Ranní update.
2: Alexander Ovečkin bude v NHL pokračovat i ve 22. sezóně. Historicky nejlepší střelec základní části podepsal s Washingtonem novou roční smlouvu. Dlouholetý kapitán Capitals má na kontě už 929 gólů. Taylor Swift a hráč amerického fotbalu Travis Kelce jsou podle amerických médií manželé. Sňatek měli uzavřít ještě před velkou svatební oslavou v New Yorku. Ta má vyvrcholit dnes večer a dorazit by mělo zhruba 1000 hostů. Do Karlových Varů dorazila hlavní hvězda letošního filmového festivalu Dustin Hoffman. Legendární herec převezme křišťálový globus za mimořádný umělecký přínos světové kinematografii. Na letišti ho přivítala skupina fanoušků, kterým rozdal několik autogramů.
0: Já jsem zaregistrovala už nějaké články jeho první fotografie. 88 let a vypadá famózně.
2: Neskutečný. Před chvílí jsme tady mluvili o tom, jak Tom Cruise nestárne.
0: Ano.
2: Co máme potom říkat o Dustinu Hoffmanovi?
0: Kéž bychom mohli vypadat jako oni, až na bude tolik, kolik jim. Hezké ráno.
1: Nosím černý bre.

0: Na Hitradiu Sia a já vám teď řeknu, proč je dobře, že se ochladilo. Vysoké teploty zapříčinují u agam v Austrálii, což jsou vlastně takové ještěrky, změnu pohlaví ze samce na samičku. Potvrdili to opět jakýsi
1: vědci.
0: S tím, že taková potvůrka je ještě ráno Pepa a večer už je třeba Pepina. Takže já si myslím, že bychom měli mít asi respekt před sluníčkem, protože o svátcích mají přijít zase vysoké teploty a po víkendu může být z Davida třeba klidně ženská a země chlad.
2: Já myslím, že řekneš, že je dobře, že se ochladilo samozřejmě kvůli tomu, že se mnohem líp spí, ne pro to, co se děje v Austrálii.
0: Je to tak, spí se nám krásně, tak si to užívejme, protože ty teploty pomalu, ale jistě budou zase stoupat. I když to vlastně může být super zkušenost na druhou stranu, ale pro jistotu bychom se měli pořádně namazat. Vyrážíme na cesty.
1: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
3: For camping. Venku je nám krásně.
4: Tady chci bydlet.
3: Venku?
4: U ohně budu mít obývák s kuchyní.
3: A kde bude ložnice?
4: Na louce pod hvězdami.
3: To je ale velká ložnice.
4: Největší na světě.
3: No jo. A co koupelna?
4: No, v potoce.
3: A sousedi?
4: Už se hlásí.
3: To zní hezky. Asi tu budu bydlet s tebou.
4: Jo, tady nám je krásně.
3: For camping. Venku je nám krásně.
1: Place. Místo, kde nesmíte chybět. Neopakovatelný zážitek během filmového festivalu v Karlových Varech. Place přinese spojení gastronomie, hudby, umění a nočního života. Těšte se na Sophia Loren Restaurant i na hvězdy, jako jsou Anastasia, Marek Stracený, Miraj, Lucie Bílá, Queenie a další. Od 3. do 11. července. Poštovní dvůr Karlovy Vary. Place. www.place.cz.
5: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
6: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro becherovku půl litru při koupi od 2 kusů za 149,90 za kus pouze v pátek a Kokolíno Gel Van Der Vosch 37 dávek za 299. Bila. To dobré začíná u nás.
7: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady. Vinetu! Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
8: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
9: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
8: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.

0: nejrychlejší dopravní servis a David Račák.
1: Přejeme všem řidičům pevné nervy za volantem, jezděte opatrně ze západních Čech, hlásíte bouračku osobáku. Na Karlovarsku u Děpoltovic ve směru na Odeř havarovalo osobní auto, projíždějte opatrně.
2: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Tak jo, šampioni, zpátky k hitům na Hit Rádiu.

Fine, Linkin Park, hezké dobré ráno. 6 hodin 50 minut k tomu aktuální čas, posloucháte páteční snídaní šampionů. Máme tady krásnou zprávu, protože krasobruslařská legenda Martina Sáblíková se nám vdala. Nádhernou fotkou s textem Naše navždy sdílela na svém instagramovém účtu, můžete se mrknout. Je to naše sportovní královna, o tom žádná. Po olympijských hrách v Miláně ukončila kariéru, čeká jí ale další životní etapa, a to se svou partnerkou Nikolou Zdráhalovou, totiž vstoupila do registrovaného partnerství a my jí za celé Hit Radio moc gratulujeme. Teď už Jovox zas a taky Florida David Guetta. Mějte hezké dobré ráno a díky, že posloucháte. Je tu pátek, prodloužené volno před námi.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu.
1: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svijamský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
2: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
3: Maxi, ta podlaha potřebuje natřít. V Baumaxu mají bílý balakryl Uni už od 239 korun.
4: Baru, pořídíme podlahu novou, laminátovou. Dub Orlen nebo Dub Boston jen za 175 korun metr.
3: Super, a balakrylem natřeme futra.
4: Akce platí do konce července. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
5: Nestíháte se orientovat na trhu práce? Orienta to udělá za vás a rychleji, než byste čekali. Každý si u nás vybere. Klatovská třída Plzeň. Orienta.
0: On air.
6: Online.
0: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
7: 7:00, krátké zprávy a David Jošt. Česko má opět jednu z nejnižších nezaměstnaností v Evropě. Podle nových dat Eurostatu klesla v květnu na 2,9%. Společně s Bulharskem tak Česko obsadilo první místo v celé Evropské unii. Průměrná nezaměstnanost v 27 přitom činí téměř 6%. Bez práce je tak v Evropské unii v průměru každý 17. člověk, v Česku zhruba každý 35. Elektromobily v Česku dál nabírají na popularitě. Jen v červnu se u nás zaregistrovalo více než 2100 nových aut poháněných výhradně elektřinou. Jejich podíl na trhu s novými osobními vozy vzrostl na 8%. Elektromobily tak tvoří zhruba každé 12. nově registrované auto. Zájem o bezemisní vozy v Česku tak pokračuje i v letošním roce. Trumpovi lidé hledají novou cestu. Spojené státy podle médií zvažují, jak omezit vstup těhotných žen do země. Reagují tak na rozhodnutí nejvyššího soudu, který odmítl snahu prezidenta Donalda Trumpa omezit občanství pro děti narozené v USA. Americká ústava totiž většině dětí narozených na území Spojených států občanství automaticky přiznává. Nové úvahy tak mohou rozpoutat další ostrý spor o migraci i občanství. A teď už pojďme k nám do regionu.
8: Karlovarský kraj chce jako vůbec první v zemi nasadit do provozu digitální autonomní auto. Jeho cena se pohybuje kolem 8 milionů korun. Speciální vozidlo by mělo vyjet do konce letošního roku. Pohybovat se bude na silnicích a cyklostezkách v regionu, kde bude pomáhat monitorovat stav vozovek. A končíme počasím. Na západě Čech by dnes mělo být většinou oblačno. Postupně během odpoledne polojasno nebo skoro jasno. Teploty se budou pohybovat mezi 18 a 23 stupni a výjimečně ještě může i sprchnout.
9: Obalový a spotřební materiál po celý rok vám jistí Obaly Great. Rychlý servis, dobré ceny, máte v Greatu zaručeny. Obaly pro váš biznis. Great.cz.
10: Je krátce po 7, pátek je v plném proudu, my jsme rádi, že své ráno trávíte právě s námi. S vámi Lea a David, posloucháte Snídaní šampionů a podíváme se také na svatbu, o které se mluví snad úplně všude. Ano, na tu svatbu roku. Kdo řekl své ano, nebo teprve řekne, co se dělo kolem a proč o tom mluví skoro celý svět. To všechno už za malou chviličku, tak si dolijte kávu, zakousněte něco posledního, nějaké to dobré sladké sousto snídaně a zůstaňte s námi, protože páteční ráno teprve začíná.
0: Hit Radio FM Plus.

0: Krištof, Dominika Aládže a půlnoční hřích. Páteční snídaně šampionů s vámi Lea s Davidem. Hezké dobré ráno. My se společně podíváme teď na tu zmiňovanou svatbu roku. I když je to trošku taková detektivka, co si budem. Taylor Swift a její Travis mají podle aktuálních zpráv slavit svatbu už tento pátek v Madison Square Garden v New Yorku. Pár ale pozor, zatím veřejně nepotvrdil vůbec žádné detaily svatby a dokonce agentura Reuters píše a zároveň upozorňuje, že čas ani místo nedokázali nezávisle potvrdit a že kolem akce může být i řada záměrných falešných stop. Jestli Davide o tom mluvil už ve zprávách, tak co myslíš, vzali se, nevzali se?
1: No já nevím, co mě spíš zajímá je, jak jsou na tom finančně, samozřejmě nejsem sám, tak jsem si schválně věděl, kolik mají na svém účtě jak Taylor Swift, tak hráč amerického fotbalu Travis Kelce. Tak věřte, že zatímco Taylor Swift má zhruba 40 miliard korun majetek, tak Travis jenom zhruba 2 miliardy, takže jenom. Tak asi 25krát míň.
0: Ježišmarja, to je pro nás normální smrtelníky nepředstavitelná částka. Jak to vypadá asi celé pohromadě?
1: No pohromadě nevím, ale zajímalo by mě taky, kdo tu svatbu bude platit, vzhledem k tomu, že ta Taylor má o tolik víc, tak jestli třeba na půl, nebo jestli zas by to měl brát.
0: A nebo si dají kámenušky papír.
1: Nebo si dají kámenušky papír, nevím.
0: Každopádně by měli mít údajně až 1000 hostů, že je taková jakási malá čtvrteční oslava, by měla být pro 100 lidí. Ale právě dneska 1000 hostů, Madison Square Garden, což je domov velkých koncertů, hala pro 20 000 lidí, dokážeš si to vůbec představit?
1: No tak vzhledem k tomu, že my sami plánujeme svatbu a budeme tam mít asi 100 lidí, tak svatbu pro 1000 ještě k tomu v Madison Square Garden si samozřejmě moc představit nedokážu. No. Ale aspoň, když bude pršet, tak je to nemusí trápit.
0: To je pravda, takže ať je to, jak je to, myslí, teď zahrajeme z Eteru Hit Rádia. Tady to máme zadarmo a ještě rádi to pouštíme, vy to rádi posloucháte, Taylor Swift Love Story, tak jak tenhle její příběh dopadne, to zajímá nás všechny. Hezké ráno.

0: příběh Taylor Swift, řešíme tady její svatbu, zdali se vdala nebo nevdala, jsou oslavy, nejsou oslavy. Je to taková detektivka, která se čte úplně sama, co si budem, a dokonce fanoušci řeší stopy, jakože bedny s nápisy typu Garden Party. Údajně zámecké dekorace, zeleň, možný, já nevím, zrcadlový bál, detail a dokonce i výměnu červeného koberce za fialový. Ale nás by zajímalo, jaký je její hudební program. Co jsem se tak dočetla, Davide, tak by tam měl být dokonce Paul McCartney nebo Ed Sheeran. Aha. A taky nejznámější country zpěvák, který je pro Taylor taková srdcovka, MC Grow.
1: Tak toho jsme si tady googlili, pro nás v Evropě ne tak úplně známý, ale docela zábavný country zpěvák, proč ne?
0: No, kdo vám bude hrát na svatbě nebo zpívat?
1: No, nám asi Ed Sheeran leda tak z nějakého magneťáku.
0: Zvyše.
1: Dominik Vršanský, náš milý kolega.
0: Ježiš, tak to budete mít skvělý. Já bych řekla, že na normální spadbách prostě zpívá bratranec u kláves, tady se řeší, jestli náhodou nepřijde hudební historie osobně. Každopádně ale pro velký úspěch. Si Taylor, dáme ještě jednou. The Fate of Ophelia, hezké dobré ráno.

0: poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách.
1: Tati, kdy nás vezmeš na ten výlet? Tati, a kdy se pojedeme vykoupat? A kdy pojedeme do toho krásného bazénu? A kdy s náma půjdeš, tati, na ten tobogán?
2: Kdy je má otevřeno každý den? A než aby mi z tebe praskla hlava, tak jedem hned. bazen@kdynie.cz
3: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Coca-Cola Normal nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za novou běžnou cenu 34,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
4: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC60 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Pro maximální bezpečí na každé cestě. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.
5: Jsme mladí a neklidní.
6: Jdeme na to!
5: Vyrážíme objevovat krásy Česka.
6: Piráti, jdeme! Ahoj!
5: Kdo si hraje nezlobí, ne? V novém zábavném pořadu Čekuj Česko.
7: Každou neděli dopoledne na Nově.
5: A poprvé v Příbrami.
8: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden Varmuža, rybí salát v majonéze 150 gramů za 17,90. Gurmán klub, pomazánka a la krab 100 gramů za 12,90. A Birel, jedinečnou chuť nenahradíš, půl litru za 18,90. Až do 7. července. Kaufland.
9: Hit Radio.
10: Come on. Let's do this.

0: Nejrychlejší dopravní servis Áda Vidračák.
1: Přejeme všem řidičům pevné nervy za volantem, jezděte opatrně, ze západních Čech hlásíte překážku v provozu na Rokycansku mezi Lhotou pod Radcem a Zbirohem bude probíhat údržba zeleně.
2: Máš čopku ve skle. Autosklo nemusíš hned měnit. Umíme ho opravit a s pojišťovnou vše vyřídit. Autoskla VR Car Service v Klatovech doktora Sedláka za Sběrným dvorem. Hit Radio FM+.

0: Hezké dobré ráno. Klidně nám pište, už chci soutěžit na 777-937-777, ale je půl osmá, ranní update s Davidem právě teď.
1: Ranní update.
2: Kriminalita v Česku sice výrazně neroste, policisty ale znepokojuje jiný trend. Přibývá případů spojených s vysokou agresivitou a stále častěji v nich figurují děti a mladiství. Statistiky upozorňují také na takzvané zážitkové násilí, kdy mladí útočí jen proto, aby si něco vyzkoušeli nebo posunuli vlastní hranice. Svrap se letos v Česku šíří více než loni. Hygienici za první pololetí zaznamenali už přes 7100 případů, což je o zhruba 2000 více než ve stejném období minulého roku. Onemocnění způsobuje parazit zvaný zákoška svrabová. Finsko je považováno za nejmetalovější zemi světa. Podle několika mezinárodních žebříčků má nejvíce metalových kapel v přepočtu na obyvatele a metal je tam běžnou součástí kultury. Za Finskem následuje Norsko, Island, Švédsko a Albánie. Nadprůměrně si vedou také Česko a Slovensko.
0: Kdo by to byl řekl, protože tohle je zrovna takový hudební styl neboli žánr, kterému já nikdy moc nepřišla na chuť.
2: No tak to jsme dva. Každopádně jsme se tady koukali na nějaké metalové skupiny a přišli jsme na to, že nehrají jenom tvrdě, ale i docela romanticky.
0: A dokonce jsme našli i pecku, kterou přespívala Maruška Rotrová Láskou níž deštěm, tak my si originál verzi dáme právě teď. Black Sabbath.

0: Sabati, She's Gone. My to známe od Marušky Rotrový jako Lásko voníš deštěm. Jo, jo. Krásná věc. Ale my jdeme soutěžit, protože je tady rychlá pětka.
1: Rychlá pětka.
0: Takže přátelé, kamarádi, já už teď vím, že na telefonu máme posluchačku Sandru. Hezké dobré ráno, Sandro.
2: Hezké dobré ráno přeji.
0: Odkud voláme?
2: Z Ostravy, z práce.
0: Z Ostravy, momentálně. Z práce. A co pracuješ?
2: Dělám kontrolku filtru.
0: Dobře, tak jsi připravená soutěžit o 2 čtyřdenní vstupenky na festival Colors of Ostrava od Allegro. Daleko to mi te budeš, když vyhraješ.
2: Jasně, super.
0: Tak jdeme
2: doufám,
0: na to.
2: Že vyhraju.
0: Jdeme na to?
2: Ano.
1: Otázka první. 5 vteřin na odpověď.
0: Tak Sandro, řekni nám alespoň jeden měsíc, který končí na písmena N.
2: Červen.
0: Výborně. Pokračujeme dál.
1: Otázka druhá. 4 vteřiny na odpověď.
0: Kolik vteřin má minuta a půl?
2: 90.
0: Skvělé.
1: Otázka třetí. 3 vteřiny na odpověď.
0: Jaká planeta je nejblíž Slunci?
2: Merkur?
0: Ano, bylo to těžší, ale zvládla si to.
1: Otázka čtvrtá. 2 vteřiny na odpověď.
0: Jaké barvy jsou na kanadské vlajce?
2: Červená, bílá.
0: Výborně. A poslední otázka. Může někdy vyjít pátek 13. na pondělí?
2: Nemůže.
0: Výborně, vyhráváš 2 čtyřdenní vstupenky na festival Colors of Ostrava.
2: Ježiš,
0: od Allegro.
2: Super, děkuju moc.
0: A s kým vyrazíš?
2: S kým vyrazím? Asi s kamarádkou.
0: S kamarádkou. Allegro určitě jo. Znáš, je to nejznámější nákupní platforma v Polsku. Takže super. Si to užiješ, je to partner vlastně naší rychlé pětky, tak gratulace veliká, vydrž nám na telefonu, ať taky víme, kam ty lupeny poslat.
2: Dobře,
0: a moc
2: dobře,
0: si to užij. A budeme rádi, když tam třeba postneš, pošleš nějakou fotečku.
2: Určitě.
0: Měj se krásně, ahoj.
2: Taky,
0: takhle jednoduchý to je, přátelé. Co pak pro vás chystáme asi příští týden? Nechte se překvapit, ale rozhodně to budou radosti.
1: Rychlá pětka. Ve snídani šampionů na Hit Rádiu.
3: Allegro ti přináší Allegro Wishlist Zónu na Colors of Ostrava. Tvůj festival, tvoje pravidla, všechno na jednom místě. Allegro, sponzor pořadu.

0: 7 hodin 41 minut, aktuální čas, hezké, dobré páteční ráno. Máme tady jednu velkou oslavu, která se uskuteční zítra. Kulatiny, 80 let. Holky, ženy, dívky, bikiny v sobotu slaví 80 let. Miniaturní dvoudílné dámské plavky viděl svět poprvé na přehlídce 4. července 1946. No, zajímavé je, že dokonce modelky je odmítali předvádět, dneska ta doba je úplně někde jindá, čím menší, tím lepší asi. Dokonce jejich autor musel ukecat tenkrát striptýzovou tanečnici. A ještě v roce 1957 hlásal americký časopis Mladá dívka: není třeba plýtvat slovy pro takzvané bikiny, protože je nemyslitelné, že by dívka s taktem a vkusem mohla někdy obléci takovou věc. No, tak kdyby existoval stroj času, tak bych jim přála zažít rok 2026, co některé ženy jsou schopné si na ta svá prsička a své vnady vzít. Každopádně potom ale přišla Bridget Bardotová a Bond Girls. Vkus, nevkus, to na sebe natáhli a bylo vymalováno. Takže bikiny, všechno nejlepší a prosím vás, vymyslete někdo i pro nás, co máme trošku ty vnady o něco větší, jo?
1: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Radia.cz a v DABu.
2: Nové letní vydání magazínu Reportér. Michalovce, město na Slovensku, které se vylidňuje. Mladí Slováci odcházejí do Česka. Velký rozhovor s mladým hercem Tomem Seanem Pšeničkou a řada dalších, například s Janem Hřebejkem nebo Bárou Basikovou. Jubilejní 60. ročník Karlovarského festivalu a spousta dalšího čtení v magazínu Reportér.
3: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svijamský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a Platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
4: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
5: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 11,90. A máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Jaký obchod vám v Klatovech chybí, milí Klatováci? Teď máte jedinečnou možnost se zapojit. Intercora Park Plzeňská hledá inspiraci právě u vás. Pošlete svůj tip na web Hitradia FM+. Intercora Park Plzeňská. První na výjezdu z Klatov. Intercora. Dokonalost v každém projektu.

0: Nejrychlejší dopravní servis a David Račák. Zdravíme všechny řidiče za volantem na cesty, buďte maximálně opatrní. Na Klatovsku u Železné Rudy ve směru od Špičáku budou probíhat práce na silnici a u Číhaně ve směru od Křížovic bude probíhat údržba zeleně.
1: Sleduj a vyhrávej! Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Ráno na Hit Radio pokračuje. Snídaně šampionů s Michalem a Jasmin.

hodin 53 minut, jak posloucháte páteční snídaní šampionů s vámi Lea s Davidem. Hezké dobré ráno. Dneska jsme se tady bavili o tom, že startuje Mezinárodní filmový festival v Karlových Varech. Tam oba dva s Davidem jedeme a dokonce letos slaví kulatiny 60. ročník a zároveň 80 let od chvíle, kdy se tahle filmová tradice narodila. Dustin Hoffman dorazil, dostane na zahájení křišťálový globus za mimořádný umělecký přínos světové kinematografie a uvede film Absolvent. A taky dorazí ještě Juliette Binoche nebo Maggie Gyllenhaal, taky Jesse Eisenberg nebo slovenská herečka Magda Vašáriová. Tak kdo se tam chystáte, užijte si to naplno, i když si stejně myslím, že spoustu lidí bude zajímat spíš než film to, co tam vyvede Ornella, Agáta, anebo v jakém outfitu a šatech přijede Jitka Čvančarová. Teď už Maroon 5, Cardi B, Girls Like You. Hezké dobré ráno.

0: Life, Cardi B, Girls Like You, Hit Radio, páteční snídaně šampionů. Za chviličku zprávy a taky pro někoho z vás budou další dárečky.
1: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Albert Gouda 100 gramů s apkou za 14,90. A cukr krupice bílý kilo s apkou pouze za 9,90. Albert. Dle srovnání k 24.6.
3: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
4: Kvalitní vrtané studny na klíč. Desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
5: Získejte dárkovou kartu v hodnotě 500 korun zdarma.
6: Stačí koupit kompatibilní náplně nad 5000 korun.
5: A dárek je váš, tak ušetřete s
7: tisknu levně.cz.
8: Náplně hned.
9: Ahoj, tady Cenfluencer. Teď nemůžu mluvit, protože procházím tisíce produktů za ty nejnižší ceny na Allegro. Podrobnosti najdeš na Allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
10: Nestíháte se orientovat na trhu práce? Orienta to udělá za vás a rychleji, než byste čekali. Každý si u nás vybere. Klatovská třída Plzeň. Orienta.
1: Aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
11: 8. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Na trhu s byty mají kupující větší výběr. Přestože ceny nemovitostí i hypoték rostou, letos může být vhodná doba na pořízení vlastního bydlení. V první polovině roku totiž výrazně přibylo bytů na prodej, hlavně v Praze a Brně. U starších bytů, například v panelových domech, navíc mohou zájemci dosáhnout i na slevu. Prodávajících přibývá a kupující tak získávají silnější vyjednávací pozici. Putin znovu posiluje svou ochranku. Ruský prezident po čtvrté od začátku války na Ukrajině navýšil počet lidí ve federální ochranné službě. Ta má na starosti jeho osobní bezpečnost, ochranu Kremlu i vládních budov. Podle médií krok přichází v době spekulací, že se Putin obává atentátu nebo převratu. Samotná služba má mít desítky tisíc příslušníků. Na cesty do zahraničí pozor, pravidla se změnila. Řidiče mířící na dovolenou čekají v některých evropských zemích nové povinnosti a za jejich porušení hrozí vysoké pokuty. Například ve Francii, Itálii nebo Chorvatsku musí mít reflexní vestu všichni cestující v autě. V Itálii si potom navíc řidiči musí dát pozor na zóny s omezeným vjezdem. Vyplatí se proto ještě před odjezdem zkontrolovat pravidla konkrétní země, aby dovolená nezačala zbytečnou pokutou. A teď už pojďme k nám do regionu.
12: Cesta mezi Lhotou a Liticemi v Plzni bude bezpečnější. Vznikne tam totiž nová stezka pro pěší a pro cyklisty, která nahradí stávající polní cestu Měsíční stráň u Dubové hory. Stávající nespevněná komunikace dostane nový asfaltový povrch. Hotová bude stezka letos na podzim a vyjde na asi 4 miliony korun. No a co nám na pátek slibuje předpověď? Dnes u nás bude zpočátku ještě oblačno. Postupně mraků ubyde na polojasno nebo skoro jasno. Naměříme mezi 18 a 23 stupni. Přehánky už budou jen ojedinělé.
13: Obalový a spotřební materiál po celý rok vám jistí Obaly Great. Rychlý servis, dobré ceny, máte v Greatu zaručeny. Obaly pro váš biznis. Great.cz.
0: Čtyři minutky po osmé, hezké dobré páteční ráno s datem 3.7. s vámi Leona a taky David Jošt. Vyhlásíme někoho z vás, kdo dostane voucher v hodnotě 7000 korun na outdoorové vybavení. To jste chtěli, my vám to dáme. Posílali jste nám vaše příběhy, zážitky, vzpomínky z vašich životů, tak se těším, komu z vás uděláme radost. Do toho spousty skvělých hitů, zajímavých informací. Tak to ráno je nejlepší s námi. The Calling právě teď.
1: Hit Radio FM+.

0: muzika, skvělý song, naladit se na to následující prodloužené volno. Pátek, sobota, neděle a pondělí. Jo, jo. Já nevím, jak vy, já už se vidím někde. Posteli, jak budu dlouho spát, protože mám pondělí volno. Po nějakém tom večírku v Karlových Varech. Jo, jo, těším se. Hezké dobré ráno. Pokud jedete s partnerem na dovču, tak bacha, na dovolené se totiž nevěra proflákne nejčastěji. Jste totiž pořád spolu, mobily odložené v dosahu druhého, no a pak přijde jedna nevhodná zpráva a máte poklidu na pláži. Tady dokonce náš kamarád, společný tady s mojí kolegyňkou vedle z rádia, si stihl zažít už takový ten první den dovolené v Turecku. Další týden tam totiž s přítelkyní nemluvili, cesta domů v jednom letadle trvala prý jako cesta na Mars, takže raději nechte prosím vás mobily doma, ať tomu předejdete. A nevím, jestli někdo z vás má i nějakou takovou zkušenost, že na dovolený se provalila ta nevěra. Klidně nám o tom napište na 777-937-777. Davide, znáš někoho ve tvém okolí, komu se třeba takovým způsobem provalila nevěra?
1: Já nikoho takového neznám. A ještě zpátky k tomu příběhu, který jsi popisovala, to bylo teda hodně nešťastný, že se stalo na začátku. Protože ano, kdyby se to bývalo stalo na konci, tak by to zas takový problém nebyl. No, tak dávejte pozor, hlavně na začátku, ať pak s tím partnerem nemusíte být celou dovolenou potichu.
0: Je to tak. Teď už J-Lo a taky pes, který nekouše, Pitbull on the floor. Jsme Hit Radio. Hezké ráno. J-Lo, já tu se, no je matné.

0: Nico Santos, Hit Radio, snídaně šampionů, hezké dobré ráno. A my vyrážíme do Havířova. A víte proč? My totiž vyhlašujeme nejlepší městské slavnosti roku 2026 a taky důvod, proč si v září udělat výlet právě do Havířova. Něco takového jste totiž nezažili. Havířovské slavnosti letos proběhnou 4. a 5. září a program je prostě wow, opravdu hodně pestrý, kde si každý najde to svý. V pátek dorazí například Košín, Lucie Bílá, Mike Spirit, nebo taky v sobotu Eurythmics, Rita Ora, Rednecks, Kateřina Marie Tichá a spousty dalších hudebních umělců. Takže tohle není festival, tohle jsou, přátelé, městské slavnosti. Takže i cena je lidová. Velký respekt, tleskáme. A jestli existuje místo, kde se může během jednoho víkendu slyšet živě The Riddle nebo superhity Rity Ory, Sweet Dreams, Cat Najou, Get Up to Wait, Cat Najou, určitě všichni znáte, a nebo Nonstop, je to letos Havířov. Všema 10 doporučujeme, protože my tam rozhodně budeme.
1: Hit Radio FM Plus. Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio devadesátka. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu.
2: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například KitKat, čokoládová tyčinka, různé druhy za 12,90. Opavia, sušenky, různé druhy za 24,90. A Hamé, Majka, Matěj nebo svačinka za 11,90. Až do 7. července. Kaufland.
3: Pro dokonalý fotbalový zážitek je tu Hisense. Užij si perfektní obraz i zvuk z RGB mini LED televizí i vychlazené nápoje z americké chladničky. Hisense, oficiální sponzor FIFA World Cup 2026.
4: Kdo nevyrazí na začátku prázdnin do kina, tak je pěknej mimoň.
5: Daj fuku!
4: Protože v tu dobu v nich budou řádit právě mimoni a monstra. Legendární žlutí matláci se vracejí, aby s vervou sobě vlastní rozbourali Hollywood. Mimoni a monstra. Ve vašem Cinestaru od 30. června.
6: Farmapark Dobřany, tady je to boží. Lepší místo pro děti, najdete je stěží.
7: Nazdar děti, jestli mě ještě neznáte, tak já jsem alpaka. Miluju drbání ušima a chození na procházky. No tak, kde vězíte?
8: Farmapark Dobřany.
9: Zvířátka a skákací hrady, tady nás to baví.
7: Jo, a abych nezapomněla, mám tu spoustu skvělých kámošů. Tak šup, už se na vás těšíme.
10: Jsme mladí a neklidní.
11: Jdeme na to! Vyrážíme objevovat krásy Česka.
12: Piráti, jdeme! Ahoj!
10: Kdo si hraje nezlobí, ne? V novém zábavném pořadu Čekuj Česko.
13: Každou neděli dopoledne na Nově.
10: A poprvé v Příbrami.
14: Chceš si dát skvělý kafe na cool místě?
15: Tak sáhni pro mobil.
16: S aplikací Kapka máš svou oblíbenou kávu, maču nebo limču na pár kliknutí, poznáš nová místa a nic víc neplatíš.
14: Jednoměsíční předplatné pro celé Česko.
16: S Kapkou máš kafe vždycky v kapse.
14: Více na předplatné na kávu.cz.

0: Nejrychlejší dopravní servis a David Račák. Přejeme všem řidičům pevné nervy na D5 mezi 57 a 62 kilometrem směrem od Prahy na Rozvadov bude u Krajnice probíhat údržba zeleně, no a mezi Manětínem a Vladměřicemi budou probíhat práce údržby.
1: Máš čopku ve skle, autosklo nemusíš hned měnit. Umíme ho opravit a s pojišťovnou vše vyřídit. Autoskla VR Car Service v Klatovech doktora Sedláka za Sběrným dvorem. Hit Radio FM+.

0: Poetika každou vteřinou, hezký dobrý den, jdeme si dát ranní update.
1: Ranní update.
2: Taylor Swift a hráč amerického fotbalu Travis Kelce jsou podle amerických médií manželé. Sňatek měli uzavřít ještě před velkou svatební oslavou v New Yorku. Ta má vyvrcholit dnes večer a dorazit by mělo zhruba 1000 hostů. Závislost na mobilu se stává stále větším problémem. Někteří lidé tráví u telefonu i více než 14 hodin denně a kvůli tomu vyhledávají terapii. Odborníci upozorňují, že i když nejde o oficiální diagnózu, lidí, kteří nad mobilem ztrácejí kontrolu, rok od roku přibývá. Počasí v Evropě rozdělí výrazné teplotní rozhraní. Zatímco západ kontinentu znovu zasáhne vlna veder, severovýchod čeká chladnější a deštivější počasí. Česko se ocitne mezi oběma oblastmi a tak nás čeká proměnlivý týden s výkyvem teplot.
0: Já si myslím, že český národ se rozdělí na dvě poloviny. Komu to bude jedno a budou šťastní, že bude chladnější počasí, a ti, co budou ve Varech na festivalu.
2: A ti, co pojedou do Varu. Já jsem schválně koukal na předpověď v Karlových Varech od soboty až do úterý zataženo s deštěm, takže pokud se chystá na festival, tak přibalte pláštěnku.
0: A možná i nějaký ten deštník. Cats in the Cradle, Ugly Kid Joe právě teď, potom Kamrad. To je skvělá muzika, hezké ráno.

0: 8 hodin 36 minut aktuální čas, posloucháte Hit Radio Kamrad Be Mine, přejeme vám pohodový letní pátek, dobrou náladu a hlavně, ať vám dnešek hraje přesně podle vašich představ. My jedeme dál, do brdečka. Česko má totiž krále čokoládových zlodějů a tentokrát, prosím vás, já to nejsem, protože kdo mě velmi dobře zná, tak ví, že já jsem taková čokožroutka, jo? Ženská, elegantně vyplněná, prostě miluju sladký. Ale jeden chlapík na Brněnsku dokázal v trenkách pronést ze supermarketu čokoládu za 15 000 korun. Neuvěřitelné, nevím, co to bylo za čokošku za 15 000, ale detaily o zákoutích a kapsičkách radši asi nechceme znát, ne, kde byla schovaná. Blbé pro něj je, že ho u toho plnění spodního prádla natočili kamery a čokoláda mu byla zabavena. Tak co, zase aspoň nestloustne, ne? Tak hezké ráno.
1: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz.
2: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
3: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svijamský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
4: V soukromé školce Malý svět v Plzni na Skvrňanech je to super! Hrajeme si na zahradě nebo v tělocvičně a dobře tu vaří. A teď budeme mít hodně nových kroužků. A některým kamarádům jsou teprve 2 roky. Přijďte se podívat, tak já už si jdu zase hrát. ms.plzeň.cz
5: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
6: Sinestar slaví narozeniny, ale dárky dostaneš ty. Zapoj se do velké kino výzvy a hraj o dovolenou, rok kina zdarma, herní vybavení a víc než 100 dalších cen. Stačí plnit kvízy, hledat skryté kódy a sbírat body. Čím víc bodů získáš, tím blíž si výhře. Velká kino výzva od Sinestaru právě začíná. Hraj na www.velkakinovýzva.cz.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 11,90. A máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, ta se vyplatí.
8: U nás Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro vejce M 10 kusů v Bila klubu za 34,90 a vepřovou krkovici bez kosti kilogram za 79,90. Bila. To dobré začíná u nás.
9: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady. Vinetu!
10: Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu.
9: Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
11: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
12: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
11: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz

0: Páteční snídaně šampionů s vámi, Lea, hezký dobrý den. Shakira dozněla, ale my teď tady máme terapii venkem, jdeme soutěžit. Vy jste nám psali, naše Hitradio a Mega e-shop nabízející outdoorové vybavení for camping vyhlásili společně a naordinovali vám takzvanou terapii venkem. My jsme po vás celý týden chtěli, abyste nám psali vaše vzpomínky na dobu, kdy jste chodívali ven, a hlavně na téma váš nejlepší výlet, bacha, v tom nejhorším počasí. Těch příběhů nám přišlo strašně moc. Děkujeme za tu vaši aktivitu. No a někoho z vás samozřejmě musíme vybrat právě teď a hrajeme o poukaz na nákup produktů značky Saleva v hodnotě 7000 korun právě na zmiňovaném e-shopu For Camping. Tak já jsem vylosovala posluchačku se jménem Veronika ze Soběslavy, která nám napsala: k tomu, aby vás vypeklo počasí, netřeba podnikat vysokohorskou túru. Stačí si vyrazit na procházku za město. Před první průtrží jsem si stačila najít přístřešek a schovat se, ale po dešti vylezlo slunko, modrá obloha a duha. Pokračovala jsem tedy v cestě a co čert nechtěl, ta průtrž se během chvíle vrátila zpět a to už jsem se schovat nestihla. A já si myslím, že zbytek by nám mohla dopovídat Veronika, kterou máme na telefonu. Verunko?
1: Dobrý den.
0: Verunko, dobré ráno. Skončila jsem u toho, jak si vlastně promokla, že si vypadala, jako by si vylezla oblečená z rybníka. Jak ten příběh pokračuje?
1: Přesně tak, takže kapala ze mě strašně voda, v botách jsem měla rybník, plíchalo mi z bot.
0: Ano.
1: A auto jsem si zaparkovala v Soběslavi na náměstí. Mm-hmm. Bylo mi líto, aby jsem si takhle strašně mokrá sedla do auta a zmáchala jsem si sedačky. Bylo to ve všední den odpoledne, docela jako lidi byli na náměstí, ale nenapadlo mě nic lepšího, než se tam teda vyslíknout do spodního práza na tom náměstí.
0: Ano.
1: Docela na mě lidi koukali, pak jsem si do toho auta sedla a ještě mě bylo blbý jako mít na sobě to spodní prádlo mokré, takže v autě jsem vyslíkala i to a už jsem tam byla teda komplet nahatá, tím, že jedu domů. A celou cestu jsem se modlila, aby mě teda nikdo nezastavil a nemusela jsem někde z toho auta vystupovat, nebo mě nezastavili policajti. Naštěstí mě nikdo nezastavil a dojela jsem teda až domů a tam jsem jenom přeběhla jako ke dveřím teda úplně nahatá a pak už to bylo dobrý.
0: Takže ty jsi si chtěla zahrát na takový disco příběh, jak on běhal vlastně nahatý po náměstí v Plzni.
1: Přesně mě to napadlo, když jsem to psala včera.
0: A nebřít non-stop. Děkujeme za tvůj příběh, protože Verunko, seš to ty, kdo dostává voucher v hodnotě 7000 korun na nákup produktů značky Saleva na forcamping.cz. Máš radost?
1: Paráda, mám obrovskou radost.
0: Tak gratulace veliká, vydrž mi na telefonu, ať taky víme, kam to poslat, nebo si to nechám a odjedu s tím někam pryč. Každopádně díky za tvůj příběh, měj se krásně, ahoj.
1: Nashledanou.
0: No a přátelé, kamarádi, my vám děkujeme všem, protože těch příběhů je tady opravdu spousty. A nebojte, my pro vás zase něco vymyslíme. Hezké ráno.
2: Terapii venkem i soutěžní ceny přináší For Camping. Vybavte se na všechny cesty na forcamping.cz. Hit Radio.

0: Moji milí, já se s vámi pro dnešní den loučím. Ráno jsme spolu přežili, za pár minut, jak už tady bude páteční dopoledne, prodloužený víkend před námi, tak si ho užijte naplno. Dneska jsme taky zmiňovali, že startuje Mezinárodní filmový festival 60. roční v Karlových Varech, kam já se taky chystám na 3 dny, jsem zvědavá, jak to zvládnu, jak se říká šarivary. Každopádně užívejte toho volna naplno, dělejte to, co máte rádi, hoďte práci za hlavu a jenom si užívejte. Počasí má být takovýto příjemnější, žádná horka, tropy a tak podobně. A samozřejmě zůstaňte dál na vlnách Hit Rádia. Byla s vámi Lea Dindě, budu se těšit na vás zítra, tak jak jste zvyklí, ráno, pak zase si odjedu do Varu a příští týden, celý týden budeme spolu ve snídaní šampionů. Teď už ode mě poslední song pro vás. There is a party. DJ Bobo. Nesmrtelná 90. léta. A pokud chcete slyšet těchto hitovek více, tak poslouchejte naše Hit Rádio 90. Mějte se krásně a ahoj!
1: Hit Rádio FM+.
2: Zlepši si náladu.

Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách.

0: Nádherný páteční dopoledne, je tady 9. hodina a s ním i nejlepší dopravní servis na západě Čech. A protože se nám jezdí jako po másle a není hlášená žádná nehoda nebo komplikace, budeme si přát, aby to tak zůstalo co nejdýl. Kdybyste náhodou na cestách přece jenom na něco narazili, když nepočítáme dlouhodobý práce na silnici nebo uzavírky, tak pište na náš WhatsApp 720 870 237.
1: Máš čopku ve skle. Autosklo nemusíš hned měnit. Umíme ho opravit a s pojišťovnou vše vyřídit. Autoskla VR Car Service v Klatovech doktora Sedláka za sběrným dvorem.
2: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lep.
3: Až přijedeme od moře, tak to kluci všechno slíknete a já to vyperu v naší nový koupelně.
4: A já si dám pořádný pivko, tuto se fakt nedá.
3: A v mý nový kuchyni vám udělám koře na paprice.
1: Interiéry PS. Rooseveltova 2, Plzeň.
5: Tahitské léto v Aquapalace Praha už je tady!
6: Zábava vlny tobogány.
7: Co vás čeká?
6: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
7: Plno tobogánů a skluzovek.
6: Tak všichni rychle do plavek.
7: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kupři vstupenku.
6: Relax, drinky, animace.
7: To je nekonečné moře legrace jak z tahitské pláže.
6: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
5: Aquapalace Praha, tahitské léto. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
8: On air,
9: online
8: i v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio FM Plus.
10: Krásné dopoledne, 9 hodin, krátké zprávy a Kuba Bělak. Poslanci by dnes měli zahájit závěrečné schvalování koaliční novely stavebního zákona. Podle předkladatelů má zrychlit a zjednodušit povolování staveb. K hlasování ale dnes asi nedojde, očekává se delší debata. K novele se navíc sešlo kolem 130 pozměňovacích návrhů. Fotbalista Sebastian Boháč přestoupil z Karviné do plzeňské Viktorky. 23-letý záložník podepsal v novém působišti 3letou smlouvu. Kluby o tom informovali na svých webech. Už dneska začíná největší kinematografická událost roku. Karlovy Vary zahajují jubilejní 60. ročník Mezinárodního filmového festivalu. Na programu je více než 130 filmů a návštěva mnoha slavných osobností. Jaké se tam objeví, řekne mluvčí akce Uliana Donátová.
11: Těšit se můžeme třeba na herce Harveyho Keitla, kameramana Roberta Richardsona, herce Jeffreyho Wrighta. Dále se objeví například producentka a režisérka a herečka Kara Sedgwicková, herec Kevin Bacon a legendární herec, dvojnásobný držitel Oscara Dustin Hoffman.
10: Ten na slavnostním zahájení převezme křišťálový globus za mimořádný umělecký přínos světové kinematografii.
12: Fotbalový servis.
13: Fotbalisté Portugalska v úvodním kole vyřazovací fáze zdolali 2-1 Chorvatsko a postoupili do osmifinále mistrovství světa. Portugalce čeká v dalším utkání šlágr v podobě pyrenejského derby se Španělskem. Zápas se odehraje v pondělí. Chorvaté neobhájí třetí příčku z minulého šampionátu v Kataru a nenavážou ani na stříbro z mistrovství světa 2018. Portugalci si zahrají osmifinále po třetí za sebou. Jejich maximem je bronz z roku 1966.
14: Obalový a spotřební materiál po celý rok vám jistí Obaly Great. Rychlý servis, dobré ceny, máte v Greatu zaručeny. Obaly pro váš biznis. Great.cz.
0: Krásný den nás čeká. Ideální teploty jak na výlet, tak na koupačku. Teploty dneska mezi 24 až 27 stupni Celsia, na horách pak do 21. Přes den oblačná obloha a ta se nám bude postupně vyjasňovat.
8: Hit Radio FM Plus.
0: Jdeme na dopoledne a vysílání otevřeme stylově. Jste naše královny a králové a to potvrzuje právě teď i Ava Max.

0: M+.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.
2: Nechám otevřený dveře, kdyby přišel déšť, nebo ztratila si cestou klíč.

klidná hitovka na to páteční dopoledne. Tak to byl John Legend na Hit Rádiu FM+. Máme 9 hodin, 13 minutek a víte, co mají společného vaše nákupní taška a 3. červenec? Je Mezinárodní den igelitek. Dneska se připomíná, že i jedna obyčejná igelitka může přírodu zatížit mnohem díl, než ji vůbec používáme a než si můžeme vůbec představit. A je to pravda. Igelitku máme v ruce většinou jenom pár minut, než doneseme nákup domů. Jenže pak může v přírodě přetrvat 100 až 500 let. Jo, slyšíte dobře, než se prostě rozpadne, tak to může trvat 500 let, je neuvěřitelné. A ani potom úplně nezmizí, jo. Jenom se rozpadne na drobný mikroplasty, který končí v půdě, taky v řekách, mořích a nakonec i v potravinách. No a v průměru každý z nás za rok spotřebuje kolem 150 až 200 plastových tašek. Za rok. 150 až 200, chápete to? To je fakt jako hodně. A na celém světě se jich každou minutu použije zhruba milion. To je prostě alarmující. Takže jestli dneska vyrážíte na nákup, zkuste si vzít látkovou tašku z domova nebo batoh, anebo si tam kupte třeba tu papírovou. Zabere to úplně stejnou vteřinu při odchodu z domu, ale v přírodě tím fakt jako pomůžete a ušetříte právě i několik stovek let. No a když jsme u těch nákupních tašek, za chvilku si řekneme, jak to bude v neděli a v pondělí s otevřenýma obchodama. Čekají nás totiž státní svátky.

0: Sean Paul a Dua Lipa na Hit Radio FM+. Zdraví vás na západček Bára Plinsolner, já jsem se úplně zapomněla dneska představit. 9 hodin 23 minutek, tak to je aktuální čas. A když jsme před chvilkou řešili nákupní tašky, protože dneska je den igelitek, tak pojďme rovnou k nakupování. Čeká nás totiž prodloužený víkend a možná už přemýšlíte, jestli si stihnete udělat větší nákup. No tak dobrá zpráva, v neděli i v pondělí budou totiž obchody normálně otevřený, takže se nemusíte bát. Přestože jsou v oba dny státní svátky, těchto dvou se zákaz prodeje netýká. Takže úplně v klidu. A když budete chtít, můžete si v pondělí udělat třeba husu. Ne tu svatomartinskou, ale klidně Janohusovou. A právě o tom, jaký státní svátky nás o víkendu vlastně čekají. Nýbrž v neděli a v pondělí, tak to si povíme ještě docelý. Jedním jsem vám tak trošku teďko s tou husou napověděla. Až husy.
1: Co se tady děje?
2: Co se chystá?
3: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
4: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
3: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
5: Když potřebujeme pomoc ve složité situaci, obvykle voláme hasiče.
6: Když potřebují pomoc hasiči, je tu pro ně hasičská výzbrojna CZ. Veškeré vybavení pro hasiče, požární ochranu a bezpečnost práce na www.hasičskavýzbrojna.cz.
7: Vše pro hasiče a bezpečný život. Hasičská výzbrojna CZ.
8: Place. Místo, kde nesmíte chybět. Neopakovatelný zážitek během filmového festivalu v Karlových Varech. Place přinese spojení gastronomie, hudby, umění a nočního života. Těšte se na Sofia Loren restaurant i na hvězdy, jako jsou Anastasia, Marek Stracený, Miraj, Lucie Bílá, Queenie a další. Od 3. do 11. července. Poštovní dvůr Karlovy Vary. Place. www.place.cz.
9: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svianský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
10: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
11: Nezapomeňte každé pondělí a neděli odpoledne na Hit Rádiu poslouchat pořad To musíte zažít se Slevomatem. Čekají vás čerstvé tipy, nové akce a spousta inspirace, kam vyrazit a co si dopřát. Více na slevomat.cz. To musíte zažít.
12: Vzduchotechnika a klimatizace od Kovo Kasejovice jede za každého počasí.
13: Kvalita, zkušenosti a tradice, to jsme my, Kovo Kasejovice. Tak čau, viď.
14: Hit Radio. Zlepši si náladu.
15: Zlepši si náladu.

Better Me, Michael Schulte a Rehab na Hit Radio FM+. Máme 9 hodin, 33 minutek, úsměv od ucha k uchu, protože je pátek a ještě k tomu prodloužený víkend. No co víc si přát, panečku? Možná tak ještě opepřit to nějakou tou emocí úderem 12. hodiny. To by taky šlo, ne? A od toho tady máme srdcovky a ty nám začínají vždycky každý všední den, tedy od pondělí do pátku. No, Pelny teda dneska nebude, protože je pekelný ostrov, který moderuje, ale budem tam mít Káťu Pechovou, takže se máte rozhodně stejně tak na co těšit. A já totiž myslím, že to bude naprosto nabušený, tak jak jste zvyklí, ať to ve vás, jak už jsem říkala, vyvolá nějakou tu emoci, vzpomínku třeba na nějakou party, první pusu a takhle při pátku, tak to je značka ideál. Takže budem nesmírně rádi, když budete ladit i po 12. hodině hezky na obídek. No a my vám k tomu takhle naservírujeme ještě takový desertíček, po kterým rozhodně neslousnete. My jedeme dál na další muziku, právě teď posílám No Merci.

0: Hitovka V-Frey, Coldplay, Little Sims a Burna Boy na Hit Radio FM+. Máme 9 hodin a 42 minutek a jak jsem slíbila, tak teď udělám. Proč máme vlastně ten prodloužený víkend? V neděli si připomínáme totiž Cyrila a Metoděje. A dva bratry, helejte se, já už bych měla jít dneska domů, mně to vůbec nejde. Dva bratry, kteří k nám přišli už v 9. století. Přinesli nejenom křesťanství, ale hlavně první slovanský písmo. Učili jsme se to ve škole. Hlaholice se jmenovala. No a díky tomu jsme v podstatě my všichni začali psát a vzdělávat se v jazyce, takže děkujeme úctivě. No a hned v pondělí jeden upálení mistra Jana Husa, kněze kazatele a reformátora, který se nebál nahlas říkat, co si myslí, a i když věděl, že ho to může stát život, což se tak samozřejmě stalo. Takhle tenhle prodloužený víkend není jenom o výletech, koupání nebo grilču, připomínáme si tyhle dvě události. No a až budete právě sedět třeba s rodinou nebo s kamarádem, kámoškou, partnerkou u stolu, tak můžete takhle mezi řečí vytáhnout právě to, že Cyril a Metoděj položili základy slovanského písemnictví a právě mistr Jan Hus se stal symbolem odvahy říkat nahlas, čemu věřil. A je dost možný, že budete za nejchytřejšího u toho stolu, pokud tam nebudete dva teda.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 11,90. A máslo 250 gramů za 19,90. Lidl. To se vyplatí.
2: Maxi, ty jsi ještě ve sprše, aby ti nenarostly ploutve.
3: Baru, ještě chvilku, ta dešťová sprcha je skvělá.
2: Zastavte se v Baumaxu. Sprchový kout Uni za 2149 korun a sprchový set Alfa s dešťovou sprchou za 2199 korun. Akce platí do konce července.
3: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
4: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z Podmásla. Vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
5: Tati, kdy nás vezmeš na ten výlet? Tati, a kdy se pojedeme vykoupat? A kdy pojedeme do toho krásného bazénu? A kdy s náma půjdeš, tati, na ten tobogán?
6: Kdy mě má otevřeno každý den. A než aby mi z tebe prostla hlava, tak jedem hned. bazen.kdyně.cz
7: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
8: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
9: Letní novinkou pro tento týden jsou Kentucky Summer Twister a Kentucky Summer Zinger.
10: A s kódem KFC Léto si vychutnáte novinky i klasický Twister a Zinger pouze za 89 korun.
9: Milé Česko, léto v KFC chutná skvěle.
10: Tak využijte kód KFC Léto a dejte si Twister nebo Zinger jen za 89 korun.
9: Více info v restauracích.
11: Vzduchotechnika a klimatizace od Kovo Kasejovice jede za každého počasí.
12: Kvalita, zkušenosti a tradice, to jsme my, Kovo Kasejovice. Tak čau, viď.
1: Hit Radio FM+.
13: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

Máte práci? Mrkněte na hitradio.fm+.cz. Máme pro vás nabídku práce v našem regionu. S námi se v konkurenci nestratíte. Hitradio.fm+.cz.

0: Nádherný páteční dopoledne, tohle jsou Imagine Dragons a s vámi je na Hit Radio FM Plus Bára Plinzelner. Za chvilku 10. dopolední, takže taky zprávy, v nich Kuba řekne, jak dál probíhá spor mezi hlavou státu a premiérem. To a mnohem víc už za malou chvíli. Teď už je tady ale nejlepší dopravní servis na západě Čech. No a tak potutelně se usmívám, protože se nám stále jezdí jako po másle, co víc si přát. Nemáme hlášenou žádnou nehodu nebo komplikaci, takže je to fajn. Kdybyste náhodou přece jenom na cestách na něco narazili, a tak pište na náš WhatsApp 720 870 237.
1: Miluju nový místa se skvělou kávou.
2: Jo, Kapka.
1: Co je Kapka?
2: Výhodní předplatný na kafe na pár kliků. Objevuješ nový místa a nic neřešíš.
1: Objevuj nová místa od pražíren po Hidden Bistra s aplikací Kapka.
2: Svou oblíbenou kávu, maču nebo limču si můžeš vychutnávat už od 89 korun měsíčně.
1: S Kapkou máš kafe vždycky v kapse.
2: Předplatné na kávu.cz.
3: Na všechno existuje návod, až na muže po 40. Tedy až doteď.
4: Kniha Jamesa Davise Průvodce zralého muže pomáhá pochopit změny, které přicházejí ve druhé polovině života a nabízí praktické tipy, cvičební plán a návody, jak znovu objevit svou sílu a žít naplno. Pro muže, aby porozuměli sami sobě.
3: Pro ženy, aby porozuměli mužům ve svém životě.
4: Průvodce zralého muže vydalo nakladatelství Maitreya. Knihu najdete v knihkupectvích i online.
3: Maitreya. Inspirace srdcem.
5: Nestíháte se orientovat na trhu práce? Orienta to udělá za vás a rychleji, než byste čekali. Každý si u nás vybere. Klatovská třída Plzeň. Orienta.
6: On air.
7: Online.
6: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio FM Plus.
8: Krásné dopoledne, 10 hodin, krátké zprávy a Kuba Bělak. Premiér Andrej Babiš by měl podle prezidenta Petra Pavla předložit důkazy o tom, že prezident poškozuje Česko. V opačném případě by měl vzít svá slova zpět. Spor Pavla s Babišem a jeho vládou graduje už několik měsíců kvůli účasti hlavy státu na nadcházejícím summitu NATO. Úsek dálnice D3 mezi Nažidly a Dolním Dvořištěm na Českokrumlovsku se otevře o měsíc dříve. Řidiči po něm projedou už na konci července. Ředitelství silnic a dálnic tak chce částečně ulevit provozu v letní sezóně, kdy denně projede po dálnici na 20 000 vozidel. Na Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary, který začíná právě dnes, včera přiletěl americký herec Dustin Hoffman. Hlavní festivalová hvězda převezme křišťálový globus za mimořádný umělecký přínos světové kinematografii. Jiří Lehečka, Linda Nosková a Marie Bousková postoupili do třetího kola tenisového Wimbledonu. Neuspěli naopak Jakub Menšík a Karolína Plíšková. Lehečka postoupil do třetího kola Wimbledonu po třech letech.
9: Obalový a spotřební materiál po celý rok vám jistí Obaly Great. Rychlý servis, dobré ceny, máte v Greatu zaručeny. Obaly pro váš biznis. Greit.cz.
0: Jdeme mrknout na oblohu, krásný den nás čeká. Ideální teploty jak na výlet, tak i na koupačku. Dneska mezi 24 až 27 stupni Celsia a na horách pak do 21. Přes den oblačná obloha, ta se nám bude postupně vyjasňovat. Podobně na tom budeme i celý víkend a pondělí.
6: Hit Radio FM Plus.
0: Jdeme na další úžasnou hudbu a chytíme husí kůži, a to doslova. Ed Sheeran a Shivers.

David Guetta tady Swims, jo jo. Hit Radio FM Plus a Bára Plincelner s vámi, máme 10 hodin a 13 minutek a já mám pro vás teďko jednu letní statistiku a možná i trošku nostalgie k tomu. V Česku totiž vyráží každý leto na tábory zhruba 300 až 400 tisíc dětí, takže pořád to má smysl. Většina z nich, asi 2/3, míří na klasický pobytový tábory, takže stán nebo chajda, příroda, celodenní program a ten typický táborový život. Zbytek pak volí příměšťáky, kde se děti přes den zabaví a večer už spí zase doma. No a já musím říct, já pobytovým táborům hlavně hrozně moc fandím. Jezdila jsem roky na Kamenskou Blovic a jestli jste ve stejném týmu, tak klidně takhle, šup, placák přes éter. No a do dneška na to vzpomínám neskutečně ráda. Ten táborový punk mytí ne úplně každý den, ty koryta, tak se tam tomu říkalo, jako jo. Kde jsme si čistili zuby, suchý záchody, pak rychlý opláchnutí rukou v hypermanganu, to je ta fialová voda a hotovo a zase se někam běželo. Hlídky přes noc, stezky odvahy a hlavně žádný mobily. Místo toho se psali dopisy a někdy dost urgentní ve stylu mamino, prosím tě, pošli mi 20 korun, došli mi peníze. Ježíš, to bylo tak fajn. No a teď otázka pro dnešní dobu. Mobily na tábory patří nebo nepatří? Stačí třeba jenom po poledním klidu nebo během poledního klidu, jenom se ohlásit, že je všechno v pořádku, dvakrát, třikrát v týdnu, prostě na hodinku, anebo vůbec ne. Prostě bejt v offline režimu. Jak jsme to znali my všichni dřív? Jaký na to máte názor? Každý tábor to má totiž jinak, ale jedno je jistý. Tyhle zážitky se většinou pamatujou celý život, co si budem. Ale teďko, ty mobily by mě zajímaly ještě o malinko víc. Pište na WhatsApp 720 870 237, jestli vy jste rodiče, který kopou za mobily ano, anebo za mobily ne.

0: 10 hodin 25 minut, tak to je aktuální čas na Hit Radio FM+. No a my tady teď společně řešíme pobytový tábory a mobily. Mít a nebo nemít na táboře mobil? Ano nebo ne? Ptala jsem se na vaše názory a mám spousty odpovědí a díky za ně, jdeme na to. Marek z Rokycan napsal, ahoj Báro, já se přikláním k tomu telefon nemít. Mám dceru, je jí 11 a na táboře, kam letos jede podruhý, jsou mobily povolený jenom jednou za týden ve středu na hodinu. A to je za mě docela v pohodě. Čau Marek. A další. Ahoj, za mě mobily určitě ne, jsou tam chytří vedoucí i zdravotník. A malou dávám na pověřený tábor, kdyby něco bylo, zavolají nám. Malá tam jezdí moc ráda a telefon si ani nevzpomene. Jíťa. A tak pojít jedeme dál za Míšou. Ahoj, za mě mobil na tábor určitě ne, nedovedu si představit, že bych měla řešit problémy na táboře přes telefon. My taky psali domů dopisy, ať si pro nás přijedou, jak je to tam hrozný. A nakonec se nám domů stejně nechtělo. Nejlepší tábory milevo. Míšo, díky. No pak přišla hlasovka zase od posluchačky Lucky.
1: Ahoj, tady Lucka. Ano, souhlasím s tím, aby měli děti na táboře telefon, ale ne každý den a ne u sebe. Aby se jim dali třeba jednou za 2 dny nebo 3 dny, aby jsme se mohli skontaktovat, jak se mají, jestli je všechno v pořádku. Takže ano, souhlasím.
0: Takže to byla Lucka, no a Marie z Uněšova napsala, já myslím, že je to hlavně na vnitřním řádu tábora a rodiče by ho měli respektovat. Maruško, tak ty jsi to krásně jako zavřela, tak hezky do neutrality obou táborů. Ale víte co? Co názor samozřejmě, tak co člověk to názor, abych to řekla dobře, ale teď minimálně podle zpráv, co jste poslali. Jsme silnější skupina těch, co radši tábor bez telefonů.
2: Nové letní vydání magazínu Reportér. Michalovce, město na Slovensku, které se vylidňuje. Mladí Slováci odcházejí do Česka. Velký rozhovor s mladým hercem Tomem Seanem Pšeničkou a řada dalších, například s Janem Hřebejkem nebo Bárou Basikovou. Jubilejní 60. ročník Karlovarského festivalu a spousta dalšího čtení v magazínu Reportér.
3: Pozor, mimořádná zpráva. Tesařík žere krov, potkani hlodají, čvávy mlaskají a štěnice sají krev.
4: A je po nich. Dezinsekta.cz. Garance účinnosti.
5: Pro dokonalý fotbalový zážitek je tu Hisense. Užij si perfektní obraz i zvuk z RGB mini LED televizí i vychlazené nápoje z americké chladničky. Hisense, oficiální sponzor FIFA World Cup 2026.
6: For camping. Venku je nám krásně.
7: Tady chci bydlet.
6: Venku?
7: U ohně budu mít obývák s kuchyní.
6: A kde bude ložnice?
7: Na louce pod hvězdami.
6: To je ale velká ložnice.
7: Největší na světě.
6: No jo. A co koupelna?
7: No, v potoce.
6: A sousedi?
7: Už se hlásí.
6: To zní hezky. Asi tu budu bydlet s tebou.
7: Jo, tady nám je krásně.
6: For camping. Venku je nám krásně.
8: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svianský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
9: Farmapark Dobřany, tady je to boží. Lepší místo pro děti, najdete je stěží.
10: Pazdár, já jsem Laura. Jsem tady ta nejdůležitější. Mám na starost lamy, velbloudy, dýkobrazy, zebry a jestli mi nevěříte, tak se přijď na vlastní zobák přesvědčit. Farmapark Dobřany.
11: Zvířátka a skákací hrady, tady nás to baví.
12: Nejlepší ceny měsíce v online shop.cz.
13: Nakupujte za nejnižší ceny měsíce. Tisíce vybraných produktů právě nyní nejvýhodněji v online shop.cz.
12: www.onlineshop.cz.
14: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
15: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 11,90. a máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
16: Jaký obchod vám v Klatovech chybí, milí Klatováci? Teď máte jedinečnou možnost se zapojit. Intercora Park Plzeňská hledá inspiraci právě u vás. Pošlete svůj tip na web Hitradia FM+. Intercora Park Plzeňská pod Křesťanským vrchem. Intercora. Dokonalost v každém projektu.
17: Vzduchotechnika a klimatizace od Kovu Kasejovice jede za každýho počasí.
18: Kvalita, zkušenosti a tradice, to jsme my, Kovu Kasejovice. Tak čau, viď.
19: Hit Radio. Když se probudíte do slunečného rána.

ta slavice, která vyprodala tři Edeny, Eva Farná a taky kapela Miraj a jejich písnička Vzpomeneš ty. Jste s Hitrádiem FM+, máme 10 hodin 37 minutek a teď pozor, všichni, kdo balíte kufry a míříte na dovolenou letadlem. V Evropě se totiž chystají změny, které by mělo cestování udělat o něco jednodušší a přehlednější. Tou první je, že děti do 14 let by nově měly mít nárok sedět vedle doprovázející dospělý osoby bez příplatku, tedy žádný rozdělení po letadle, jenom proto, že si nechcete připlácet za konkrétní sedačku. Další změna se týká nepříjemností, které občas na cestách nastanou. Pokud bude mít let zpoždění anebo jiný problém, žádost o odškodnění by měla být nově vyřízená už do 30 dnů, takže nebudete čekat třeba půl roku, tedy rychlejší a přehlednější než doposud. No a třetí věc, která potěší hlavně ty, co neradi klikají až do posledního kroku rezervace. Už na začátku byste měli vidět finální cenu letenky bez postupného přičítání poplatků za zavazadla anebo výběr sedačky. Takže cílem všech těch změn je jediný, a to, aby cestování letadlem bylo pro běžný cestující trošku férovější, přehlednější a taky bez zbytečných překvapení na konci rezervace. Pretty Fly, jdeme letět, ale já to neřeknu. Offspring, ježišmarja, jdu si dát kafe, třeba se rozmluvím. Und lieben, lachen, globen.

0: 10 hodin 45 minut, tak to je aktuální čas. Parťáka vám dělá Hit Radio FM Plus a Bára Plinzelner. No a teď vám musím říct, já jsem viděla předevčírem na Facebooku takový obrázek, kde kukuřice říká tý druhý, jak je venku, a ta odpovídá ha ha ha. A už je z ní popcorn, jo. Neviděli jste to taky, mně to teda přišlo hrozně vtipný, já jsem chtěla teďko tak trošku narazit na ty vedra, který byly, a od těch si právě teď odpočneme. Na nějakou chvilku se nám vrátí normální léto, takže teploty mezi 25 a 28 stupni Celsia. Ale proč jsem říkala Jevu o té kukuřici? No protože ji dneska pořádně pořešíme. A to tolik oblíbený kukuřičin bludiště, který nám zase roste na západě Čech. Kde ho najdeme, jak tam bude a jak tam nebudou a v jakém duchu se ponese, to si řekneme už v příští hodině. Takhle pěkně si vás nalákám. No, do té doby, než budou zprávy, tak stihneme ještě nějakou muziku. Třeba Bruno Mars, Pink, anebo třeba Elu Henderson a Rudimental. Tak si užívejte.
1: Poslouchejte i tento víkend Hit Radio a buďte o zážitek bohatší. Vyhrajte voucher na 5000 korun od Slevomatu, protože ty nejlepší zážitky zkrátka musíte zažít.
2: Každý den chtějí lidé nakupovat chytře, proto si vybírají Allegro z tisíci produktů za ty nejnižší ceny. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
3: Jsme mladí
4: a neklidní.
3: Jdeme na to! Vyrážíme objevovat krásy Česka.
5: Piráti, jdeme! Ahoj!
4: Kdo si hraje nezlobí, ne?
3: V novém zábavném pořadu
4: Čekuj Česko!
3: Každou neděli dopoledne na Nově.
4: A poprvé v Příbrami.
6: Sinestar slaví narozeniny, ale dárky dostaneš ty. Zapoj se do velké kino výzvy a hraj o dovolenou, rok kina zdarma, herní vybavení a víc než 100 dalších cen. Stačí plnit kvízy, hledat skryté kódy a sbírat body. Čím víc bodů získáš, tím blíž si výhře. Velká kino výzva od Sinestaru právě začíná. Hraj na www.velkakinovýzva.cz.
7: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak skvělá dohoda.
8: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
9: V soukromé školce Malý svět v Plzni na Skvrňanech je to super. Hrajeme si na zahradě nebo v tělocvičně a dobře tu vaří. A teď budeme mít hodně nových kroužků. A některým kamarádům jsou teprve 2 roky. Přijďte se podívat. Tak já už si jdu zase hrát. ms.plzeň.cz.
10: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
2: Hit Radio FM Plus.
11: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: 10 hodin 59 minut, aktuální čas při pátečním dopoledni. Nebudeme to zdržovat a na Hit Radio FM Plus jdeme na vrchol hodiny. Nejlepší dopravní servis na západě Čech. Opatrně v Soběticích na Klatovsku, na hlavní silnici je nehoda 3 osobáků, tak rozhodně nohu z plynu. Další komplikace, tak tu hlásí Domažlice, a to ulice 28. října, kde je havárka 2 osobních aut. A pozor si dávejte taky ve Stříbře, a to v ulici Sokolovská, a kde je havárka motorky do betonového sloupku a na místě zasahuje IZS, taky tady opatrně. Dávejte na sebe pozor a pokud byste věděli o něčem dalším, tak pište na náš WhatsApp 720 870 237.
1: Máš čopku ve skle. Autosklo nemusíš hned měnit. Umíme ho opravit a s pojišťovnou vše vyřídit. Autoskla VR Car Service v Klatovech doktora Sedláka za sběrným dvorem.
2: Jenom hity. Hit Radio.
3: Aktuality z Plzně.
4: V Plzni se otevřel nový parkovací dům, vyrostl v Sokolovské ulici vedle obchodního centra Atom. Kolik aut se do něj vejde a další podrobnosti pro nás má náměstek primátora Pavel Bosák.
5: Myšlenka byla využít stávající zpevněnou plochu, tak abychom nezasahovali do zeleně, využít i sklon terénu, tak aby se dalo do té stavby vstupovat z různých úrovní, nemuseli se stavět stoupací rampy. Teď je tam 173 parkovacích míst, všechno přesně podle legislativy. A zároveň je to zvenku a do budoucna bude pěkné, protože je tam vegetační stěna, tam popínavé rostliny a do budoucna se uvažuje o instalaci fotovoltaiky na těch červených konstrukcích.
4: Některá parkovací místa si mohou lidé stále ještě rezervovat. Parkování v horní nadzemní části je pak úplně zdarma.
3: Aktuality z Plzně najdete i na našem webu hitradiofm+.cz.
1: Nestíháte se orientovat na trhu práce? Orienta to udělá za vás a rychleji, než byste čekali. Každý si u nás vybere. Klatovská třída Plzeň. Orienta.
2: Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio FM Plus.
6: Krásné dopoledne, 11 hodin, krátké zprávy a Kuba Bělak. Počasí v Evropě bude v příštích dnech určovat výrazné teplotní rozhraní. Na západě se znovu rozšíří vlna veder, zatímco severovýchod zasáhne chladnější a deštivější počasí. Česko bude ležet na pomezí obou oblastí a čeká ho proto proměnlivý týden s nejistým vývojem. Kvalita vody ve venkovních koupalištích v Plzeňském kraji se oproti minulému týdnu místy zhoršila. Po deštích a poklesu venkovních teplot se voda i mírně ochladila. Zákaz koupání zatím na žádném ze sledovaných míst hygienici nevydali. Muž a 5 dětí, které v úterý na letním táboře na Jindřichohradecku zasáhnul blesk, už opustili nemocnice. Všichni jsou v pořádku. Děti byly hospitalizované v Jindřichově Hradci a muž v Českých Budějovicích. Ve Wimbledonu dnes budou bojovat o postup do osmifinále 3 české tenistky. Nasazená desítka Karolína Muchová se utká s thajskou kvalifikantkou Savankevovou. V souboji krajanek proti sobě nastoupí Barbora Krejčíková a Nikola Bartůňková.
7: Obalový a spotřební materiál po celý rok vám jistí Obaly Great. Rychlý servis, dobré ceny, máte v Greatu zaručeny. Obaly pro váš biznis. Great.cz.
0: Dneska ideální teploty jak na výlet, tak na koupačku, vlastně na cokoliv, co si zamanete. Teploty mezi 24 až 27 stupni Celsia, na horách do 21. Přes den oblačná obloha, ta se nám bude ale postupně vyjasňovat. Podobně na tom budeme celý víkend a i prodlouženej, tedy pondělí.
2: Hit Radio FM Plus.
0: Jo, pátek a prodloužený víkend, teď jsem o tom mluvila, to už je rohlík od ucha k uchu, co říkáte?

Krištof, pojď být světlometem. No jo, 11 hodin 12 minut, tak to je aktuální čas a vy jste zítra rádiem FM Plus a Bárou Plincelner. No já mám tady teďko aktuálně tip pro všechny, kdo se o víkendu chystají někam s dětma ven. Bude ideální počasí, takže si myslím, že byste se klidně na čas mohli ztratit. A to doslova v Bludišti, v Kukuřičním Bludišti, v Řešticích na Plzeňsku už nám totiž funguje a to 2 dny od 1. července. Takže se všichni máme na co těšit, je to směrem na Dolní Lukavici. Není to žádná sranda, co si budem povídat. Čekají vás 3 kilometry cestiček v Kukuřici na ploše 2 hektarů. Takže žádný takový to projedem se a za 5 minut jsme zpátky a jedem pak na zmrzku. Hele, to vůbec ne. Počítejte, že zhruba 2,5 hodiny budete bloudit, hledat cestičky a občas budete i tak trošku zoufalí. Do Bludiště můžete klidně s kočárkem se psem na vodítku, takže rodinná výprava, jak má být, jak se sluší a patří. A jenom drobnost takhle k tomu plánování. Otevřeno, jak jsem říkala, je od 1. července a běžná otevírací doba se může lišit podle dne, takže je lepší si předem ověřit na webu nebo přímo u provozovatele a co a jak, ať nestojíte před Kukuřicí jen tak na sucho. Ale jinak je to taková ta klasika, takže vy tam můžete od 9 do 17 hodin, ale jak říkám, strýček Google vám pomůže k tomu, abyste si ještě ověřili, jestli to tak opravdu bude každý den. A teď pokračujeme v další muzice. Posílám Linkin Park, tak užívejte pátek.

0: písnička mého mládí, Matafix a Big City Life na Hit Radio FM+. 11 hodin 23 minut, tak to je aktuální čas. No a teď jedna důležitá informace, kterou jste nejspíš zaregistrovali. Karlovy Vary dneska žijou filmem. Začal nám Mezinárodní filmový festival. Od dneška až do 11. července se z města stává jedno velký kino. Takže Karlovarský filmový festival a konkrétně 60. ročník pro letošek. Běží první projekce napříč celým programem od odpoledních filmů až po večerní premiéry a noční artové lahůdky. Filmy se promítají ve všech hlavních karlovarských sálech, třeba v Termálu, samozřejmě to je alfa omega celého festiáku, anebo taky v Grand Hotelu Pop a dalších kinech po městě. Každý den tak vznikají i desítky projekcí najednou, takže si každý můžete vybrat to, na co máte konkrétně chuť. No a hned na start festivalu dorazí i velká hollywoodská legenda Dustin Hoffman, držitel dvou Oscarů a jeden z nejvýraznějších herců své generace. A ve Varech převezme křišťálový globus za mimořádný umělecký přínos ve světový kinematografii a taky uvede i svůj slavný film Absolvent. Takže se všichni máme na co těšit. Hlavně ti, co se do Varu chystají. A platí klasika. Kdo chce vidět něco konkrétního, tak musí mít vstupenku na přesný čas a ideálně přijít včas, protože Vary v těchto dnech žijou opravdu filmem doslova, a to od rána do noci.
1: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
2: Place, místo, kde nesmíte chybět. Neopakovatelný zážitek během filmového festivalu v Karlových Varech. Place přinese spojení gastronomie, hudby, umění a nočního života. Těšte se na Sophia Loren Restaurant i na hvězdy, jako jsou Anastasia, Marek Stracený, Miraj, Lucie Bílá, Queenie a další. Od 3. do 11. července. Poštovní dvůr Karlovy Vary. Place. www.place.cz.
3: Chceš si dát skvělý kafe na cool místě?
4: Tak sáhni pro mobil. S aplikací Kapka máš svou oblíbenou kávu, maču nebo limču na pár kliknutí, poznáš nová místa a nic víc neplatíš.
3: Jednoměsíční předplatné pro celé Česko.
4: S Kapkou máš kafe vždycky v kapse.
3: Více na předplatnenakavu.cz.
5: Až přijedeme od moře, tak to kluci všechno slíknete a já to vyperu v naší nový koupelně.
6: A já si dám pořádný pivko, tuto se fakt nedá.
5: A v mý nový kuchyni vám udělám kuře na paprice.
7: Interiéry PS. Rooseveltova 2, Plzeň.
8: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
9: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svijamský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
10: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady. Vinetu! Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
11: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
12: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
11: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
13: Hit Radio.
14: Zlepši si náladu.
13: Zlepši si náladu.

Určitě mi dáte za pravdu, že tohle je opravdu letní písnička, jak má být. Sweet Caroline na Hit Radio FM Plus v 11 hodin 34 minutek. Kam letos Češi nejčastěji vyráží na dovolenou? Podle aktuálních průzkumů plánuje zhruba 77% Čechů dovolenou v Česku, tedy v tuzemsku. Do zahraničí se chystá přibližně 45% lidí, takže často nejde o buď a nebo, ale o nějakou kombinaci. No a právě tenhle trend teď roste úplně nejvíc. Skoro půlka dovolenkářů, kolem 40, tedy až 50%, volí kombinovanou dovolenou. Část volných dní tedy tráví u nás v České republice, ať už na chalupě, na výletech, no a část pak v zahraničí, nejčastěji u moře. Důvody jsou naprosto jednoduchý, víc flexibility, lepší rozložení nákladů a taky jistota, že si člověk užije obojí. Takže už dávno neplatí, že Česko jakože buď Česko, anebo buď moře. Vůbec krásně to teďko kombinujeme a je to tak fajn. Čím dál častěji obojí najednou. A pokud vy máte nějakou jinou zkušenost, jsem s ní, 720 870 237. Já se totiž neskutečně ráda, jak povídám, tak píšu. Takže jestli patříte spíš do týmu Česko, anebo do týmu moře, anebo jste zrovna ti, co to kombinujou, kombinují, a tak se určitě pochlubte. Napište mi, já jsem teď online. Jdeme na další hudbu. Alice a Ani náhodou. Taká skvělá klasika, co říkáte?

0: Abrakadabra a Lady Gaga, tak nám ta holka talentovaná vyčaruje za chvilku další muziku v playlistu Hit Radia FM+. Máme 11 hodin 44 minut, takže do celý stihneme ještě třeba a Indilu, taky Ray Dalton tady vidím, anebo Avril Lavigne. Máme se na co těšit a hlavně úderem 12. hodiny nám startujou srdcovky dneska výjimečně s Káťou Pechovou. Užívejte krásný pátek, dneska je ten pátek ještě o malinko veselější, protože nás čekají tři dny volna. Tři. A to už ten úsměv od ucha k uchu rozhodně za to stojí. I počasí má vyjít. No prostě ideál, ideál. No a my se uslyšíme zítra po Leoně úderem 13. hodiny. Tak se budu těšit. Mějte se krásně. Ahoj.
1: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například KitKat, čokoládová tyčinka, různé druhy za 12,90. Opávia, sušenky, různé druhy za 24,90. A Hamé, Majka, Matěj nebo svačinka za 11,90. Až do 7. července. Kaufland.
2: Tahitské léto v Aquapalace Praha už je tady.
3: Zábava vlny tobogány.
4: Co vás čeká?
3: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
4: Plno tobogánů a skluzovek.
3: Všichni rychle do plavek.
4: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
3: Relax, drinky, animace.
4: To je nekonečné moře legrace, jak z tahitské pláže.
3: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
2: Aquapalace Praha, tahitské léto. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
5: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Kofola 2 litry za novou běžnou cenu 29,90. Nebo čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za novou běžnou cenu 49,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
6: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
1: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější.

0: Česká na 4 roky fotbalový trůn. Bavte se, fanděte a držte palce těm nejlepším hráčům Evropy s fotbalovým servisem Hit Rádia. Fotbal na Hit Rádiu FM+.
1: Píská se poslední minuta. Výprodej matrací na matracezahubičku.cz. Využijte ceny před zdražením

0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu. Hit Radio.
2: Nejlepší dopravní servis na západě Čech. Dejte pozor na nehodu na výjezdu z Domažlic směr Horšovský Týn. A bourá se taky na příjezdovce do Klatov směrem od Strakonic. Tam jsou v sobě tři osobáky. Další info z dopravy pište k nám na WhatsApp 720 870 237.
3: Máš čopku ve skle, autosklo nemusíš hned měnit. Umíme ho opravit a s pojišťovnou vše vyřídit. Autoskla VR Car Servis v Klatovech doktora Sedláka za sběrným dvorem.
4: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden Varmuža, rybí salát v majonéze 150 gramů za 17,90. Gurmán klub, pomazánka a la krab 100 gramů za 12,90. A Birel, jedinečnou chuť nenahradíš půl litru za 18,90. Až do 7. července. Kaufland.
5: Kdo nevyrazí na začátku prázdnin do kina, tak je pěknej mimoň.
6: Daj fuku!
5: Protože v tu dobu v nich budou řádit právě Mimoni a Monstra. Legendární žlutí matláci se vracejí, aby s vervou sobě vlastní rozbourali Hollywood. Mimoni a Monstra. Ve vašem Sinestaru od 30. června.
7: Tati, kdy nás vezmeš na ten výlet? Tati, a kdy se pojedeme vykoupat? A kdy pojedeme do toho krásného bazénu? A kdy s náma půjdeš, tati, na ten tobogán?
8: Kdy je má otevřeno každý den? A než aby mi z tebe praskla hlava, tak jedem hned. Bazen-kdyně.cz

0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. On air.
1: Online.
0: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio.
2: Je 12 hodin, dobré poledne u zpráv, přeje Lucie Daňková. Největší důvěru Čechů mají hasiči, následují policisté, Česká národní banka a armáda. Naopak za nejméně důvěryhodné mají lidé členy vlády, kterým důvěřuje třetina veřejnosti. Mírně lépe je na tom pak Senát, sněmovna a Evropská unie. Do soutěže na poskytovatele dopravy na železniční lince R10 Praha Hradec Králové Trutnov přišly dvě nabídky. Lhůta pro podání vypršela dnes dopoledne v 10 hodin. Ministerstvo dopravy nabídky vyhodnotí a vybere dopravce, který bude na lince jezdit 6 let s možností prodloužení o další 2 roky. Na lince by měl začít jezdit od prosince 2028. Začíná 60. ročník Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary. Zahajovacím snímkem je argentinsko-španělský dokument Zápas století. Pokračuje umělecký ředitel festivalu Karel Och.
3: Což je dokumentární film o pravděpodobně nejslavnějším fotbalovém zápasu všech dob, který se uskutečnil přesně před 40 lety v Mexico City mezi Anglií a Argentinou. Tento zápas vstoupil do historie nejen bájnou boží rukou Diega Maradony, ale i tím, že se jednalo o mnohem víc než jen fotbalové utkání. Ty týmy řešily navzájem problémy týkající se například boje o Falklandy.
2: Večer na slavnostním zahájení převezme pak křišťálový globus za mimořádný umělecký přínos světové kinematografii americký oscarový herec Dustin Hoffman. A teď ještě pohled k nám.
4: Na dálnici D5 na hraničním přechodu Rozvadov čeká komplikace. Nově je totiž zavřená většina odpočívadla ve směru na Plzeň, a to včetně čerpací stanice. Důvodem jsou pokračující opravy, které by měly skončit letos na podzim. Modernizace obou odpočívadel vyjdou dohromady na více než 650 milionů.
5: Obalový a spotřební materiál po celý rok vám jistí Obaly Great. Rychlý servis, dobré ceny, máte v Greatu zaručeny. Obaly pro váš biznis. Great.cz.
4: Na páteční odpoledne nám předpověď slibuje polojasnou oblohu. Přechodně bude i oblačno. Na teploměrech u nás na západě Čech naměříme mezi 21 a 24 stupni.

0: začínají srdcovky Hit Rádia.
1: No jasně, ty páteční srdcovky přesně k pravému poledni, teď jsou 3 minutky po 12. Zdraví vás Kuba Urban z Hit Rádia, no a co mám pro vás dneska? Zase písně, na které si dost možná pamatujete, že jste jako kdysi dávno slyšeli, jo? Ale vždycky znamenají jako něco víc. Máte je zapsané v srdci, milujete je, ale často je úplně neslýcháte, protože těch písniček, které jsme za život vlastně jako naposlouchali, těch je hrozný množství. Tak my si některý připomeneme právě dneska, to znamená, že si dáme Garbage, budeme hrát taky skvělý duet, miluju to, Kenny Rogers, Dolly Parton, dáme si Example, ale ze všeho nejdřív začneme se skupinou Westlife. Já předpokládám, že je znáte, jo? Season in the Sun, to je původně šanzónový příběh a potom velký hit na konci 90. let i balada. Tak tohle jsou srdcovky Hit Radio a přeju vám hezké páteční poledne.

0: Tohle je jedna z těch srdcovek, které pro vás máme dneska v pátek na Hitrádiu, se kterými jsme to vlastně dneska začali. Seasons in the Sun, tahle verze od Westlife, ale já věřím, že je to natolik silná píseň, že si vzpomenete, že kdysi dávno, no jasně, to už jsem slyšel, prostě těch verzí písně Seasons in the Sun je víc než dost.
1: Největší hity, největší srdcovky.
0: Skoro bych řekl, že ta nejznámější je ze 60. let a naspíval jí Terry Jacks, nicméně vlastně ten originál písně sahá jako ještě hluboko dál. Myslím si, že to byl konec 50. Ale tohle byly Westlife hned na úvod. Tak přátelé, kamarádi, k pátečnímu obědu pro vás máme velké hity, na které si určitě rádi zavzpomínáte. No a před námi je návrat do roku 1996. No, to byste si řekli, to je ještě dobrý, 96, to je v pohodě. Horší je, když vám řeknu, že už je to 30 let, teda to už jako působí trošku jinak, jo. V roce 96 totiž byla na výsluní kapela Garbage, jo. A oni byli přesně ten typ kapely, která jako uměla spojit trochu alternativy do toho pop a taky takovou lehkou provokaci, vlastně celkově do něčeho, co znělo velmi sebevědomě, možná až trošku nebezpečně. A vy, kteří jste v 90. letech jako prahli po pořádné kytarové poprokové muzice, tak určitě Garbage znáte. Jejich single Stupid Girl hrajeme právě teď a za pár minut nás čeká jeden jako fenomenální duet, který se nedávno objevil v jedné Netflixové sérii a díky tomu se znovu vyšvihl do žebříčku. Bude Islands in the Stream.

0: kterou jsme zaspomínali v srdcovkách Hit Radia. Mimochodem, tahle píseň se, no není to tak dávno, tuším rok, možná rok a půl, vrátila do světových žebříčků, do streamování, protože v závěrečné scéně byla použita v takové minisérii Netflixu o Davidu Beckhamovi. A vlastně manželé Beckhamovi, David a Victoria, na tuhle píseň v závěrečné scéně tančí. A je to jako velmi rozkošný, hezký a díky tomu si to spousta lidí opět připomněla. Islands in the Street.
1: Srdcovky Hit Radia.
0: Prostě jako fenomenální duet Kenny Rogers a Dolly Parton a jedna z těch srdcovek, kterou mám dneska v pátek, vybíráme u nás na Hit Radio. Tak co? Vzpomněli jste si na nějakou situaci? Vzpomněli jste si na tuhle písničku, že jste ji kdysi dávno někdy slyšeli, pak jste na ní dlouho zapomněli? Přesně o tom jsou srdcovky. O vašich vzpomínkách, o emocích a nebojte se o ně podělit. 777-937-777, to je prostor, kam můžete psát svoje zprávy, WhatsApp, SMS a ještě lépe nahrávat hlasovky. A možná taky přemýšlet o tom, která je ta vaše srdcovka, jo? Teďkon společně skočíme do roku 2010. Na řadu přijde skladba, která má v sobě přesně ten typ energie, který jako vás trošku donutí zvednout hlasitost, možná částečně narovnat záda a poskočit si. Jsou to totiž Example. A možná vzpomínáte na jejich velký hit Kickstarts. A za pár minutek nás čeká další skvělá věc.

0: Tohle je tak krásná písnička. Já s ní teda mám spojeno hodně zážitků. A dokonce si pamatuju, že tohle snad bylo jedno z mých prvních CDček vůbec. Jsem byl hodně kazetový typ. Kde se vlastně objevila tahle píseň Sweet Harmony, Beloved, a nádherná tečka za dnešními srdcovkami. A potvrzujete to i vy, protože chodí zprávy. Terka z Plzně napsala, no vy hrajete, to je nádhera. My tě zdravíme, Terry. Ano, ano, ano. Teď to můžete ovšem ovlivnit i vy.
1: Největší hity, největší srdcovky.
0: Protože poslední bonusová srdcovka je vždycky podle vás, přátelé. Takže jestli takhle při pátku 3. července máte chuť, třeba jsem vám evokoval nějakou píseň, jak vám vyvstanuly ty myšlenky a ty vzpomínky, emoce a tak dál. Možná, že máte nějakou písničku, kterou jste dlouho neslyšeli, se kterou máte spojenou nějakou událost. Klidně se o to podělte. 777-937-777. Vemte nejenom odvahu do hrsti, ale spíš vemte telefon a napište mi nějakou zprávu nebo nahrajte hlasovku a já vám vaší srdcovku pro dnešní den určitě velmi rád zahraju a bude to už za pár minutek. Takže 777-937-777. Ať zakončíme tenhle týden nějakou vaší pěknou srdcovkou.
2: Poslouchejte i tento víkend Hit Radio a buďte o zážitek bohatší. Vyhrajte voucher na 5000 korun od Slevomatu, protože ty nejlepší zážitky zkrátka musíte zažít.
3: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpálte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
4: Co se tady děje?
5: Co se chystá?
6: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
7: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
6: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
8: Jsme mladí
9: a neklidní.
8: Jdeme na to! Vyrážíme objevovat krásy Česka.
10: Piráti, jdeme! Ahoj!
9: Kdo si hraje nezlobí, ne?
8: V novém zábavném pořadu
9: Čekuj Česko!
8: Každou neděli dopoledne na Nově.
9: A poprvé v Příbrami.
11: Na všechno existuje návod, až na muže po 40. Tedy až doteď.
12: Kniha Jamesa Davise Průvodce zralého muže pomáhá pochopit změny, které přicházejí ve druhé polovině života a nabízí praktické tipy, cvičební plán a návody, jak znovu objevit svou sílu a žít naplno. Pro muže, aby porozuměli sami sobě.
11: Pro ženy, aby porozuměli mužům ve svém životě.
12: Průvodce zralého muže vydalo nakladatelství Maitreya. Knihu najdete v knihkupectvích i online.
11: Maitreya. Inspirace srdcem.
13: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
14: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 11,90. A máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Vzduchotechnika a klimatizace od Kovu Kasejovice jede za každého počasí.
1: Kvalita, zkušenosti a tradice, to jsme my, Kovu Kasejovice. Tak čau, viď.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: Alex Warren a Ordinary právě teď na Hitrádiu. No a přátelé, poslední tečka za srdcovkami.
1: Srdcovky Hitrádia.
0: Nesmí chybět, vy jste ji obstarali a děkuju moc všem za zprávy, protože už jenom to, že jste si našli chvilku, vyťukali jste celou tu zprávu a poslali jste ji na 777-937-777. To samozřejmě vděčí, za to vděčím vám a hlavně svědčí to o tom, že nás dobře posloucháte, jo. Ale mám tady od Feru jednu jako nádhernou zprávu, jo. Já mám takové nádherné vzpomínky na písničku, která se jmenuje 74-75. Neuvěřitelně krásný ploužák a pro mě vlastně úplně první ploužák v mým životě. Tak kdyby to šlo pustit, tak bych z toho, nebo bych z něj měl obrovskou radost, protože od prvního ploužáku uteklo 31 let, takže byl by to vlastně úplně návrat do dětství, jo? Tak jo. Já totiž vím, jak se ta písnička jmenuje. 74-75 je naprosto správně. Jsou to Connells. A hrajeme právě teď. Závěr týdne a srdcovky Hitrádia přesně podle vás. Tohle je ta správná tečka.

0: Hit Radio s vámi pátek a lehce před 1:45. Nicméně, po 2 hodině, to znamená po 14. tady na Hit Radio otevřeme jedno opravdu zajímavé dovolenkové téma. Sám jsem tomu nevěřil, ale představte si, že víc jak 70% lidí si někdy zabalilo na dovolenou zbytečně moc věcí. No a 40% se vrátilo domů s oblečením, které vlastně vůbec nepoužilo. To znamená, že jste si ho vozili úplně zbytečně. Máte to podobně, stejně, stalo se vám to někdy? Je to pravda, anebo je to blbost? Klidně si se mnou zavysílejte a kdo přidá svůj názor, tak pro toho budu mít herní voucher v hodnotě 5 000 korun do OCMI, tedy House of Fun v centru Prahy na Národní třídě. Tam je několik pater zábavy v Levels, je tam létající zážitek Flyvista, technologická cesta časem Back in Time a spousta dalších atrakcí pro děti, teenagery i dospělé. Zkrátka jako ideální místo, kde se nenudí celá rodina, nebo třeba parta kamarádů, vlastně ani dospělí se tam vůbec nenudí, jo? Takže tohle bude odměna pro vás, možná motivace k tomu, abyste vysílali se mnou. Takže zhruba za 1.5 hodiny otevřeme tohle velmi zajímavé dovolenkové téma. A za pár minut pro vás další skvělá muzika, třeba Katy Ajon.
1: Levels Prague, největší zábavní centrum v Evropě. 3 patra zábavy, přes 200 arkád, minigolf, kuželky, šipky i autodrom. Živé sportovní přenosy, bary, skvělé jídlo a hodiny zábavy. Levels v máji na Národní třídě.
2: Maxi, ta podlaha potřebuje natřít. V Baumaxu mají bílý balakryl Uni už od 239 korun.
3: Baru, pořídíme podlahu novou, laminátovou. Dub Orlen nebo dub Boston jen za 175 korun metr.
2: Super, a balakrylem natřeme futra.
3: Akce platí do konce července. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
4: Tahické léto v Aquapolis Praha už je tady!
5: Zábava vlny tobogány.
6: Co vás čeká?
5: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
6: Plno tobogánů a skluzovek.
5: Tak všichni rychle do plavek.
6: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
5: Relax, drinky, animace.
6: To je nekonečné moře legrace jak z tahické pláže.
5: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
4: Aquapolis Praha, tahické léto. Zábava na celý den. Více na aquapolis.cz.
7: CineStar slaví narozeniny, ale dárky dostaneš ty. Zapoj se do velké kino výzvy a hraj o dovolenou, rok kina zdarma, herní vybavení a víc než 100 dalších cen. Stačí plnit kvízy, hledat skryté kódy a sbírat body. Čím víc bodů získáš, tím blíž si výhře. Velká kino výzva od CineStaru právě začíná. Hraj na www.velkakinovýzva.cz.
8: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
9: Hit Radio. Hit Radio. When I was 6 years old, I broke my leg.

0: Vzduchotechnika a klimatizace od Kovu Kasejovice jede za každého počasí.
1: Kvalita, zkušenosti a tradice, to jsme my, Kovu Kasejovice. Tak čau, viď.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: Tak tohle byl Evanescence, za chvíli jedna hodina, Hit Radio s vámi, tak stále dobré páteční odpoledne, dáme si Marka Ambora, dáme si taky Four Non Blondes, to všechno vám bude hrát už za chvíli. Chystáme pro vás další čerstvé zprávy a to za okamžik, předtím se vrhneme na silnice.
1: Nejlepší dopravní servis na západě Čech. K vážné nehodě došlo na Tachovsku ve Stříbře. Zdržet se proto teď můžete v Sokolské ulici, kde motorkář narazil do sloupku. Projíždějte tam se zvýšenou opatrností. Další info z dopravy pište na náš WhatsApp 720 870 237.
2: Máš čopku ve skle. Autosklo nemusíš hned měnit. Umíme ho opravit a s pojišťovnou vše vyřídit. Autoskla VR Car Service v Klatovech doktora Sedláka za sběrným dvorem.
3: Kdo nevyrazí na začátku prázdnin do kina, tak je pěkný mimoň.
4: Daj fuku!
3: Protože v tu dobu v nich budou řádit právě mimoni a monstra. Legendární žlutí matláci se vracejí, aby s vervou sobě vlastní rozbourali Hollywood. Mimoni a monstra ve vašem Cinestaru od 30. června.
5: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svijamský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a Platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
6: Nové letní vydání magazínu Reportér. Michalovce. Město na Slovensku, které se vylidňuje. Mladí Slováci odcházejí do Česka. Velký rozhovor s mladým hercem Tomem Seanem Pšeničkou a řada dalších, například s Janem Hřebejkem nebo Bárou Basikovou. Jubilejní 60. ročník Karlovarského festivalu a spousta dalšího čtení v magazínu Reportér.

0: Nestíháte se orientovat na trhu práce? Orienta to udělá za vás a rychleji, než byste čekali. Každý si u nás vybere. Klatovská třída Plzeň. Orienta.
1: On air.
2: Online.
1: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
3: Je 13 hodin, dobré odpoledne u zpráv, přeje Lucie Daňková. O víkendových státních svátcích v červenci zůstávají obchody běžně otevřené. Zákaz prodeje v prodejnách nad 200 metrů čtverečních se nevztahuje na 5. ani 6. července. Pokračuje mluvčí České obchodní inspekce František Kotrba.
4: Přesto doporučujeme spotřebitelům, aby se raději o prodejní době ve vybraných obchodech dopředu informovali. Do konce letošního roku tak bude prodej v zákonem stanovených provozovnách zakázán na den České státnosti 28. září, na den vzniku samostatného československého státu 28. října.
3: A pak také na první a druhý svátek vánoční a na Štědrý den od 12 hodin. Prezident Petr Pavel v úterý ráno odletí vládním letadlem z armádního letiště v pražských Kbelích do Ankary na summit NATO. Potvrdil to Hrad. Krátce před ním odletí vládní speciál s delegací ve složení premiér Andrej Babiš a ministři zahraničí Macinka a obrany Zuna. Většina hradů a zámků prodlužuje v létě otevírací dobu. Některé z těch ve správě Národního památkového ústavu otevřou i v pondělí. Letní sezona pak vyvrcholí 22. srpna hradozámeckou nocí. Teď se ještě podíváme k nám.
5: Letním prázdninám navzdory v Nejtku na Karlovarsku pokračuje rekonstrukce budovy prvního stupně základní školy na náměstí Karla IV. Dokončení oprav za více než 45 milionů korun je v plánu letos na podzim. Na začátku školního roku proto budou nejmladší žáci stále v provizoriu v budově druhého stupně.
6: Obalový a spotřební materiál po celý rok vám jistí Obaly Great. Rychlý servis, dobré ceny, máte v Greatu zaručeny. Obaly pro váš biznis. Great.cz.
5: Během odpoledne u nás na západě Čech bude dál většinou polojasno nebo taky oblačno. Teploty se dnes budou pohybovat mezi příjemnými 21 a 24 stupni.
7: Na Hit Radio s vámi Kuba Urban, přeju vám dobré páteční odpoledne, hudebně Lučenzo a Don Omar a za chvíli zmínka o svatbě roku.

Jeden z těch klasik, dneska už to tam můžeme zařadit, tohle byly Four Non Blondes. A tohle je taky vaše Hit Radio, za pár minut s Pitbullem anebo Tínou. Ale taky s dnešním datem 3. července. Pozor, jako zásadní, velkolepá událost, která se jako zapíše do dějin pop music a určitě i New Yorku, jo? Protože v New Yorku to způsobuje obrovské manévry, v podstatě jako návštěva prezidenta. Taylor Swift a Travis Kelce se dneska berou. No jo, jejich svatební oslavy se odehrají na, já bych řekl, pro svatbu na celkem netypickém místě, a to je Madison Square Garden. Ano, na první dobrou to zní trošku šíleně a zvláštně, svatba ve sportovní hale, jenže pravda, u nich to celkem dává smysl. Pro Taylor Swift je Madison Square Garden vlastně jedna z nejikoničtějších koncertních scén, kterou mnohokrát vyprodala, a pro Travise Kelceho je to vlastně svět sportu, velká arena, velká show, světla a tribuny, takže jako dává to svým způsobem nějaký smysl. Jenom abych si to připodobnil. Jo. Bylo by to něco podobného, jako kdyby Eva Farna měla svatbu v Edenu. Jo? Jenom abyste věděli, jak vlastně jako významná událost by to měla být. Podle zahraničních médií má jít o opravdu obří akci pro 1000 hostů. Kolem haly teď momentálně stojí policejní zátarasy, uzavírají se okolní ulice a platí velmi přísná pravidla. Mluví se dokonce i o absolutním zákazu telefonů. Nejenom pro hosty, ale taky pro personál. Zkrátka, aby neuniklo žádné takovéto rozmazané video z parketu někde na sociálních sítích dřív, než to celý zkontrolujou novomanželé. Jo? Takže vlastně celé to zasahuje do života New Yorku. Navíc tam teďkon ve Spojených státech je prodloužený víkend, bude se slavit 250 let americké nezávislosti a navíc je tam šílená vlna veder, něco jako minulý týden tady u nás. Takže do toho všeho jako šílený manévry, ale já věřím, že Taylor Swift si to asi jako s manželem užijou. No tak přejme jim to, za mě jednoznačně svatba roku 2026. Já mám pocit, že nic většího už letos asi nebude. A když Taylor Swift a její svatební den, no tak Fate of Ophelia. Právě teď. Hit Radio s vámi. Dobré odpoledne.

0: nechcem byť sám.
1: Tak to pochopu, že koniec. Týna s Rytmusem a jejich príbeh. A taky vaše Hit Radio za pár minut s Anastasiou. Left Outside Alone. Mimochodem, Anastasia by se prý měla vrhnout na Karlovarský filmový festival. Něco jsem jako slyšel, že by se tam snad měla mihnout nebo co. Tak dáme si její Left Outside Alone a kromě jiného zahraje taky Teddy Swims. Takže velké hity zaručeny, pátek pokračuje, dobré odpoledne.
2: Pro dokonalý fotbalový zážitek je tu Hisense. Užij si perfektní obraz i zvuk z RGB mini LED televizí i vychlazené nápoje z americké chladničky. Hisense, oficiální sponzor FIFA World Cup 2026.
3: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svijamský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
4: Ahoj, tady Cenfluencer. Teď nemůžu mluvit, protože procházím tisíce produktů za ty nejnižší ceny na Allegro. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
5: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 11,90. A máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Jaký obchod vám v Klatovech chybí, milí Klatováci? Teď máte jedinečnou možnost se zapojit. Intercora Park Plzeňská hledá inspiraci právě u vás. Pošlete svůj tip na web Hitradia FM+. Intercora Park Plzeňská. První na výjezdu z Klatov. Intercora. Dokonalost v každém projektu.

0: Vzduchotechnika a klimatizace od kovu Kasejovice jede za každýho počasí.
1: Kvalita, zkušenosti a tradice, to jsme my, kovu Kasejovice. Tak čau, viď.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

Jeden hit za druhým, to vám servírujeme dneska odpoledne v pátek. Hit Radio s vámi, Rose a Bruno Mars za pár minut a pate a pate. Ale dneska 3. červenec. Už jsme to probírali z mnoha úhlů, třeba i z toho, že dneska je den veselky Taylor Swift, což je zásadní. Ale když se podíváte do historie, do kalendáře, do takových těch výročí, tak najdete jedno zásadní datum roku 1985 a to je právě 3. červenec. To znamená, před 41 lety byl ve Spojených státech uveden film Návrat do budoucnosti, tedy Back to Future, což je dneska už absolutní klasika. Marty J. Fox, samozřejmě taky Christopher Lloyd a za mě jedna z nejlepších takových jako science fiction komedií, která vůbec existuje. A vždycky, když na tenhle film někde narazím, ať už je to jednička nebo dvojka, tak si to prostě jako velmi rád pustím. Možná, že to máte velmi podobně. A proto pojďme zazpomínat třeba i na legendární scénu, kterou doprovází tahle muzika, Huey Lewis and the News, The Power of Love, což je jedna z těch melodií, které se objevily ve filmu a dokonce i sám Huey Lewis si zahrál v porotě, kdy hodnotí kytarové solo Martyho McFlye právě teď. Návrat do budoucnosti.

0: Dáme si už za pár minut další skvělé hity, třeba od No Name. Čeká nás taky Shakira. A vy posloucháte Hit Radio. Ano, pomalu celá republika se za chvilku přesune do Karlových Varů. Tak ne, to přeháním samozřejmě, ale takové to dějiště se tam samozřejmě bude postupně přesouvat. No a některé celebrity už tam jsou, vždycky, když si otevřete bulvár, tak už tam vidíte, jak někdo měl včera celkem oslavu, jak někdo táhnul až kránu domů a tak dále, tak dále. Ovšem, hlavní hollywoodská legenda Dustin Hoffman už je taktéž v Karlových Varech a letos získá na Mezinárodním filmovém festivalu cenu za celoživotní přínos kinematografii. Mimochodem, už ho zachytili, podepisuje se v podstatě kdykoliv vyjde na kolonádu, jo? No vlastně bez toho to ani nejde. Tak za pár minut další hity, včetně No Name. Ně alebo ano.
1: Z chalupy se stal dům, ve kterém dnes bydlíte. Změna rekreačního objektu na rodinný dům má svá pravidla. Černá stavba je riziko, které je třeba eliminovat. Stavby Legal.cz vám zajistí klid a legalizaci stavby na klíč.
2: Lepší místo pro děti najdete jen stěží.
3: Nazdar děti, jestli mě ještě neznáte, tak já jsem alpaka. Miluju drbání za ušima a chození na procházky. No tak, kde vězíte?
4: Farma Park Dobřany.
5: Zvířátka a skákací hrady, tady nás to baví.
3: Jo, a abych nezapomněla, mám tu spoustu skvělých kámošů. Tak šup, už se na vás těšíme.
6: Kdo nevyrazí na začátku prázdnin do kina, tak je pěknej mimoň.
7: Daj fuku!
6: Protože v tu dobu v nich budou řádit právě mimoni a monstra. Legendární žlutí matláci se vracejí, aby s vervou sobě vlastní rozbourali Hollywood. Mimoni a monstra. Ve vašem Sinestaru od 30. června.
8: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
9: V soukromé školce Malý svět v Plzni na Skvrňanech je to super. Hrajeme si na zahradě nebo v tělocvičně a dobře tu vaří. A teď budeme mít hodně nových kroužků. A některým kamarádům jsou teprve 2 roky. Přijďte se podívat. Tak já už si jdu zase hrát. ms.plzeň.cz.

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdekoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Výlet do zoo pro prodloužený víkend není vůbec špatný nápad, to nám připomněla Shakira. Za chvíli 14. hodina, což značí další čerstvé zprávy u nás na Hit Radio a taky další muziku. DHT tady budou taky Cyril anebo Jason Darulo.
1: Nejlepší dopravní servis na západě Čech. Vážnou nehodu teď hlásíte v Plzni na Jateční. Policie tam vyšetřuje srážku osobního auta s chodcem. Počítejte se zdržením v obou směrech. Vaše další dopravní info čekáme na našem WhatsAppu číslo 720 870 237.
2: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu.
3: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například KitKat, čokoládová tyčinka, různé druhy za 12,90. Opávia, sušenky, různé druhy za 24,90. A Hamé, Majka, Matěj nebo svačinka za 11,90. Až do 7. července. Kaufland.
4: Pozor, mimořádná zpráva. Tesařík žere krov, potkani hlodají, čvávy mlaskají a štěnice sají krev.
5: A je po nich. Dezinsekta.cz. Garance účinnosti.
6: Miluju nový místa se skvělou kávou.
7: Jo, Kapka.
6: Co je Kapka?
7: Výhodní předplatný na kafe na pár kliků. Objevuješ nový místa a nic neřešíš.
6: Objevuj nová místa od pražíren po Hidden Bistra s aplikací Kapka.
7: Svou oblíbenou kávu, maču nebo limču si můžeš vychutnávat už od 89 korun měsíčně.
6: S Kapkou máš kafe vždycky v kapse.
7: Předplatné na kávu.cz.
8: Nestíháte se orientovat na trhu práce? Orienta to udělá za vás a rychleji, než byste čekali. Každý si u nás vybere. Klatovská třída Plzeň. Orienta.
2: Aplikaci Rádia.cz Hit Radio.
9: Je 14 hodin, dobré odpoledne u zpráv, přeje Lucie Daňková. Léto láká k pohybu, lidé vyrážejí na kola, brusle, do hor i k vodě. S rostoucím počtem sportovních aktivit ale přibývá také úrazů. Jak jim předejít, poradí fyzioterapeutka Iva Bílková.
10: Na delší výšlapy doporučuji trekkingové nebo nordic walkingové hole. Pomáhají zlepšit stabilitu a v kritických momentech mohou zabránit pádu a úrazu. Velká část sportovních úrazů v létě vzniká také kvůli přehrátí. Klíčová je hydratace.
9: No a častým viníkem letních zranění je také alkohol. Za pololetí stát prodal dálniční známky za více než 5 miliard korun. Proti loňskému roku je to nárůst prodeje o 114 tisíc kusů a o částku 110 milionů korun. Ročních dálničních známek se ale letos zatím prodalo méně. Naopak měsíční, desetidenní i jednodenní známky zaznamenaly nárůst. Během červnové vlny beder ve Francii, Belgii a Nizozemsku zemřelo nejméně o 3700 lidí více, než je v tomto období obvyklé. Úřady všech tří zemí dnes uvedly, že jde o předběžné údaje a že skutečné číslo může být ještě vyšší. Teď se ještě podíváme k nám.
1: Plzeň chce mít více zelených střech, pomáhají totiž ochlazovat město během veder a zároveň zadržují dešťovou vodu, která by jinak bez užitku odtekla. Západočeská metropole proto spouští nový grantový program, který pomůže s jejich budováním. O podporu bude možné žádat až do konce listopadu.
11: Obalový a spotřební materiál po celý rok vám jistí Obaly Great. Rychlý servis, dobré ceny, máte v Greatu zaručeny. Obaly pro váš biznis. Great.cz.
1: Na teploměrech dnes naměříme nejvýš kolem 24 stupňů Celsia. Dál u nás na západě Čech bude hlavně polojasno, jen přechodně může být i oblačno.
0: Tak a přátelé, máme po druhé hodině odpoledne, s vámi je Kuba Urban a s vámi jsou taky velké hity Jason Darulo a za pár minut otázka dne.

0: Možná, že máte těsně před dovolenou, možná, že už balíte kufry. Ono, balení kufru, to je jako záležitost sama pro sebe, jo? Já jsem tom teda osobně s váma, protože ještě dneska vlastně odlítám na Dovču a ono, zabalit si kufr, to je někdy kumšt. A představte si, že podle průzkumu až 71% lidí si někdy zabalilo prostě zbytečně moc věcí. A 40% lidí se vrátilo domů s oblečením, které na dovolené vlastně vůbec nikdy nepoužili. A tak otázka toho dnešního dne je víc než jasná, jo? Je to pravda? A nebo je to úplný nesmysl, že 71% lidí si prostě někdy zabalilo na dovolenou prostě až moc věcí, moc oblečení. Jak jste na tom vy? Vysílejte se mnou, právě teď máte příležitost si říct, tak tohle je pravda, tohle se mi děje taky, jo? A nebo vůbec, jako nesmysl, beru si dvoje trenky a to vždycky stačí. No, zkrátka, před odjezdem člověk většinou balí jako realista asi tak prvních 5 minut, jo? Pak už se to zlomí, najednou si říkáte, a co když bude chladno, tak tu bundu bych tam asi taky mohl dát, že jo? A druhý boty, no určitě, hele, trenky 100% ty potřebuju minimálně patery, ne, 15 rovnou, kdyby náhodou něco, že jo? Je to taková dovolenková sci-fi, jo? Balíte si zkrátka věci pro život, který byste jako teoreticky mohli potřebovat. Nakonec zjistíte, že půlku kufru jste vůbec nevybalili. Tak mi dejte vědět, jak jste na tom vy. Co jste si kdy naposledy zabalili jako na dovolenou úplně zbytečně? Kolik outfitů se proletělo k moři a zpátky takzvaně jenom jako VIP pasažéři v kufru a zabírali vám to místo? 777-937-777, to je to správný číslo, kam směřujete svoje hlasovky a taky svoje zprávy. Protože, přátelé, nebude to jen tak zadarmo, já mám pro vás 5000 voucherovku, takovou poukázku do OCMI, do House of Fun na Národní třídě, kde najdete Levels, Fly Vista, Black in Time a taky spoustu další zábavy pro malé i velké, pro celé rodiny, pro partičky, pro děti. Můžete to tam celý v podstatě utratit, jo? Takže 5000 do OCMI, House of Fun, může být váš, když mi teďko napíšete, co jste si jako zabalili a jestli to děláte pravidelně, že si zkrátka balíte daleko víc, než je potřeba. 777-937-777!
1: Levels Prague, největší zábavní centrum v Evropě. 3 patra zábavy, přes 200 arkád, minigolf, kuželky, šipky i autodrom, živé sportovní přenosy, bary, skvělé jídlo a hodiny zábavy. Levels v máji na Národní třídě.
0: Hledáme ty, kteří patří mezi 71% lidí, kteří si někdy zabalili zbytečně moc věcí na dovolenou. A potom říkali, tak tohle snad ani nemusíš prát, prosím tě. To jsem vůbec nepoužil, no tohle. A pak nemůžete zavřít kufr. Pojďte na to, 777 937 777.

0: Musím teda říct, kamarádi a přátelé, že balení na dovolenou, koukám, že s tím máme všichni trošku problémy. Pak se nemůžeme divit, že máme přeplněný kufry, když taháme zbytečnosti, že jo? Ano, dneska vyšel takový zajímavý průzkum. 71% lidí si někdy zabalilo zbytečně moc věcí na dovolenou, že to zkrátka vůbec nepoužili. A 40% se vrátilo domů s oblečením, který jako vůbec nevybalili. A jestli to máte stejně, tak jste měli psát svoje příběhy na 777-937-777. Já teda moc a moc děkuju, protože jste přímo neuvěřitelný. Těch příběhů přišlo, jako to jsou stovky a ještě to tady furt na mě bliká a bliká a bliká. Ale samozřejmě odměnu může dostat jenom jeden jediný. Já mám teď na telefonu Dana, kterému přeju dobré dopoledne, a teda odpoledne, prosím tě. Čau.
1: Ahoj, ahoj.
0: Tak Dane, prosím tě, ty jsi letěl do Kalifornie, že jo?
1: Ano, ano, je to tak, je to tak. Povídej.
0: No povídej, jako hele, pistácie, Kalifornie, cesta do Kalifornie, mě to teda jako velmi pobavilo. Tak pojď seznámit všechny ostatní s tím, jak to tehdy bylo.
1: Hele, letěli jsme do Kalifornie asi na měsíc a kamarád se potřeboval zabalit pistácie, tady máme oba dva rádi, jak jsme letěli spolu, říkáme na takový ty dlouhý večery, ať máme co kousat. No, jak jsme samozřejmě zabalili do zavazadla, přivezli jsme, no jenže... Tam se kupuje samý hlouposti, dobroty a něco jiného, takže zůstalo to v zavazadle. No a co se nestalo, jsme to samozřejmě přivezli zpátky do Čech, což je docela v pohodě, což je normální, ale potom jsme takhle seděli na zahradě, už jsme jedli tady v Čechách, ty pistáce, a kamarád říká, hele, tady je to napsáno, že je to vyrobeno a pěstováno v Kalifornii, což znamená, že jeli sem do Čech, aby jsme si je tady mohli koupit, a následně jsme my je dovezli zpátky do Kalifornie, takzvaně na kukačku, no a zase jsme je přivezli zpátky Čech, aby tady jsme je mohli sníst, takže jsme říkali, jo, pistáce mají skoro odcestováno víc než půlka českého národa.
0: No to je pravda, člověče, takže vy jste je vlastně vzali takzvaně za rodinou, jo, jako,
1: jo, jo,
0: aby se podívali.
1: Aby pozdravili.
0: No a byli dobrý, prosím tě, aspoň.
1: Byl výborný, slaný, pistáce jsou vždycky dobrý.
0: No tak, hele, tenhle příběh s pistáciema z Kalifornie a cestou do Kalifornie a zpátky ti vynáší skvělou věc, což je herní voucher v hodnotě 5000 do zábavního centra House of Fun v máji, takže až pojedeš do Prahy, tak se můžeš zastavit, protože na Národní třídě je obrovský barák, jmenuje se Máj, a je tam několik pater, Levels, Fly Vista, Back in Time, herní zábava a tak dál. Já myslím, že když vezmeš toho kamaráda, se kterým jste byli v Kalifornii, že si to užijete, co?
1: Já si myslím, že určitě já mu napíšu a myslím si, že to bude paráda.
0: Super, hele, voucher na 5000 je samozřejmě tvůj, já ti moc děkuju. Dané, mimochodem, dneska do kolika v práci?
1: Do desíti
0: do večera, no tak hele, držím palce, zvládni to a prodloužený víkend pro tebe platí.

0: Cine bune?
1: Prodloužený víkend platí pracovní prodloužený víkend.
0: Jo, tak to je super, no. Tak to jsme na tom podobně. Tak, ale děkuju moc za telefonát. Pozdravuji a měj se krásně, jo?
1: Ahoj, čau.
0: Ahoj, čau. A ještě jednou moc a moc, moc díky za všechny vaše příběhy, protože jste byli dneska skvělí. A malé ponaučení. Když si budete balit na dovolenou, neberte toho tolik, je to zbytečný.
2: Levels Prague, největší zábavní centrum v Evropě. 3 patra zábavy, přes 200 arkád, minigolf, kuželky, šipky i autodrom. Živé sportovní přenosy, bary, skvělé jídlo a hodiny zábavy. Levels v máji na Národní třídě.
3: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
4: Až přijedeme od moře, tak to kluci všechno slíknete a já to vyperu v naší nový koupelně.
5: A já si dám pořádný pivko, tuto se fakt nedá.
4: A v mý nový kuchyni vám udělám kuře na paprice.
6: Interiéry PS. Rooseveltova 2, Plzeň.
7: Sinestar slaví narozeniny, ale dárky dostaneš ty. Zapoj se do velké kino výzvy a hraj o dovolenou, rok kina zdarma, herní vybavení a víc než 100 dalších cen. Stačí plnit kvízy, hledat skryté kódy a sbírat body. Čím víc bodů získáš, tím blíž si výhře. Velká kino výzva od Sinestaru právě začíná. Hraj na www.velkakinovýzva.cz.
8: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
9: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady.
10: Vinetu!
9: Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
11: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
12: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
11: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.

Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio. Když vás slunce zalije odpolední leností a svět se zpomalí. Hitrádio. Tady bude jen pro vás. Léto zní líp s Hitrádiem. Hitrádio.

0: Feel Alive. Tohle se dobře poslouchá. Zvlášť, když teda venku není 40 stupňů Celsia. Ale ty příjemné teploty, které se jako drží maximálně okolo té třicítky, si myslím, že to je přesně tak akorát. Tak dobré odpoledne i před prodlouženým víkendem. Pátek nabírá velké obrátky, za chvíli tedy třetí hodina odpolední, což znamená jediné, že vy už se právě teď můžete těšit na vaši oblíbenou odpolední partu.
1: Už se to blíží. To nejlepší odpoledne na západě Čech.
2: Dnešek bude ve znamení trojky. Ne tedy té, na kterou jste možná mysleli, ale jsou před náma tři dny volna. Krásně prodloužený víkend, v pondělí je státní svátek. Navíc dneska odpoledne v rámci Divokýho západu vám dáme taky hned tři songy na přání. Takže dneska ve tři se na vás těšíme. Buďte s náma, hezký odpoledne.
1: Hit Radio FM Plus.
3: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Gonna be golden. Hunter X právě teď u nás na Hit Radio. No, já jsem se vlastně těšil na tuhle chvíli. Teď je okamžik 3:15. Pátek 3. července. Víte co, já nechci provokovat. Někomu už dávno začala dovolená se začátkem prázdnin, někdo už dávno vyjel na prodloužený víkend, někdo se samozřejmě musí lopotit v té práci, jako, tak zdravíme samozřejmě všechny, který čeká třeba pracovní víkend nebo rovnou celý pracovní prodloužený víkend. Nicméně, tak jako já jedu na dovču, jo? Děkuju moc ještě jednou za všechny zprávy ohledně balení kufrů. Já jsem to vyřešil jednoduše, jedu s Baťuškem a jestli máte jedno nebo dvě trička, to už je v podstatě úplně jedno. Nicméně po naučení stále platí pro vás a tak jsme si to dneska potvrdili. Ano, drtivá většina, víc než 71% z vás prostě jakoby balí na dovolenou zbytečně moc věcí. Takže až to budete házet do kufru, než odjedete, tak si říkejte, pláštěnku tu určitě potřebuju, nepotřebujete, prosím vás, jo, protože tam pravděpodobně nebude. A kdyby náhodou, tak se na chvilku schováte někam prostě pod střížku a zvládnete to. A boty taky nemusíte patery. Jo, stačí dvoje, já si myslím, že to bude úplně v pohodě. Tak ode mě úplně všechno, Kuba Urban se loučí, děkuju moc za pozornost u nás na Hit Radio. Uslyšíme se vlastně až za týden. No a do té doby, než vám ve tři nabídneme další čerstvé zprávy, tak samozřejmě mám pro vás výběr skvělých hitů. Rihanna. A kromě ní třeba Enrique Iglesias připraven, anebo pro všechny, kteří dneska mají přece jenom o něco horší den, i když je pátek před prodlouženým víkendem, Bad Day Daniel Porter. Uslyšíte taky za chvíli, jo? Tak se mějte, ahoj!
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů, kilo za 59,90, trvanlivé plnotučné mléko, litr s apkou za 12,90 a svianský más půl litru za 10,90. Albert. Dle srovnání k 24.6.
2: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letní soutěž.cinemacity.cz.

0: mistrovství světa v Mexiku a Spojených státech a získá na 4 roky fotbalový trůn. Bavte se, fanděte a držte palce těm nejlepším hráčům Evropy s fotbalovým servisem Hit Radia. Fotbal na Hit Radiu FM+.
1: Píská se poslední minuta. Výprodej matrací na matrace za hubičku.cz. Využijte ceny před zdražením a dopravu zdarma. Matrace.

0: is Ed Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdekoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: Nejlepší dopravní servis na západě Čech. Řidiči pozor na hlavním tahu Plzeň do Mažlice. Dneškem začíná pekelný ostrov v Holíšově. Míří tam tisíce lidí, tak tam počítejte se zdržením v obou směrech. Nehodu pak hlásí jižní Plzeňsko, stala se v Chotěšově, kde se dva osobáky srazili v Dobřanské ulici. A opatrně taky na Klatovsku. V obci Dlouhá Ves je to nehoda osobáku s motorkou. Vaše další dopravní info pište k nám na náš WhatsApp a na číslo 720 870 237.
1: Máš čopku ve skle, autosklo nemusíš hned měnit. Umíme ho opravit a s pojišťovnou vše vyřídit. Autoskla VR Car Servis v Klatovech doktora Sedláka za sběrným dvorem.
2: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden Varmuža, rybí salát v majonéze 150 gramů za 17,90. Gurmán klub, pomazánka a la krab 100 gramů za 12,90. A Birel, jedinečnou chuť nenahradíš půl litru za 18,90. Až do 7. července. Kaufland.
3: Place. Místo, kde nesmíte chybět. Neopakovatelný zážitek během filmového festivalu v Karlových Varech. Place přinese spojení gastronomie, hudby, umění a nočního života. Těšte se na Sophia Loren restaurant i na hvězdy, jako jsou Anastasia, Marek Stracený, Miraj, Lucie Bílá, Queenie a další. Od 3. do 11. července. Poštovní dvůr Karlovy Vary. Place. www.place.cz.
4: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
5: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
6: On air.
7: Online.
6: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio FM+.
0: Bylo 15 hodin, krátké zprávy pro západ Čech a Bára Purkartová. Nad Plzní vyšla hvězda americké armády. Umístěna je na střeše Muzea osvobození na Klatovské třídě, které by se mělo otevřít příští rok na slavnosti svobody. Stavba asi za 200 milionů korun už je hotová a během prázdnin se začnou instalovat expozice. Do Karlových Varů míří tisíce lidí. Dneškem tam totiž začíná mezinárodní filmový festival. Nabídne více než 130 filmů a také setkání s filmovými hvězdami. Kdo všechno dorazí, řekne mluvčí akce Uljana Donátová.
8: Těšit se můžeme třeba na herce Harveyho Keitla, kameramana Roberta Richardsona, herce Jeffreyho Wrighta. Dále se objeví například producentka a režisérka a herečka Kara Sedgwicková, herec Kevin Bacon a legendární herec, dvojnásobný držitel Oscara Dustin Hoffman.
0: Ten letos převezme křišťálový globus za mimořádný umělecký přínos světové kinematografii. Před námi je prodloužený sváteční víkend a obchody dnes tradičně praskají ve švech. Nicméně není žádný důvod k panice. Na státní svátky 5. a 6. července se nevztahuje zákaz prodeje. Obchody tedy budou mít v neděli i v pondělí otevřeno jako obvykle.
9: Fotbalový servis.
10: Trenér Julian Nagelsmann po neúspěchu na mistrovství světa opustí německou fotbalovou reprezentaci. Německo na šampionátu v Severní Americe nečekaně vypadlo už v prvním kole play-off. V úterý v Bostonu čtyřnásobní mistři světa prohráli s Paraguají na penalty 3-4. Po 90 minutách i prodloužení zápas skončil 1-1. Bezprostředně po utkání Nagelsmann prohlásil, že chce u týmu zůstat. Po čtvrtečním jednání s vedením svazu se však rozhodl odstoupit. Podle spekulací by se jeho nástupcem mohl stát bývalý kouč Dortmundu nebo Liverpoolu Jürgen Klopp.
11: Obalový a spotřební materiál po celý rok vám jistí Obaly Great. Rychlý servis, dobré ceny, máte v Greatu zaručeny. Obaly pro váš biznis. Greit.cz.
0: Před námi je příjemný a slunečný den. Zítra by u nás mělo být většinou jasno nebo skoro jasno, postupně oblačno nebo zataženo. Teploty budou letní, horko by ale být nemělo. Mezi 22 a 26 stupni. Teď už je tady se mnou i Kuba Rada.
12: Hit Radio FM+.
13: Parádní pátek všem na západ Čech, od Aše až po Prahu. Dokonce i v Karlových Varech. My víme, posloucháte Divoký západ, který dneska uvádí zahájení 60. ročníku Mezinárodního filmového festivalu. Taky představíme festivalovou voňavku. No a protože je pátek, tak pro vás máme i songy na přání. Budeme hrát podle vás. Teď je to ještě David Guetta a Alphaville.

0: Hele, Farben a Little Hollywood, to se celkem hodí. Tady je divoký západ Hit Radio FM+, zatímco vy jste možná nejspíš ještě v práci, tak v Karlových Varech už se zametají poslední smítka před hotelem Thermal. V 16 hodin se otevře červený koberec a v 18 hodin to tam všechno najde.
1: A začneme hodnotit šaty, roby.
0: Jo, tak já myslel, že budeme vítat hosty, ale ty už vidíš Jitku Čvančarovou a její šaty. Chápu, je nepřehlednutelná, tomu jako rozumím. Ano, tak samozřejmě celý víkend budeme číst, komu to jak slušelo a co mu všechno vylejzalo z těch šatů, to už k tomu prostě tak nějak jako patří. Zároveň organizátoři také letos představili suvenýry, které jsou spojený s letošním ročníkem Mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech. A je mezi nimi i voňavka.
1: Opravdu.
0: Oficiální, prostě filmová voňavka, kterou si můžeš jako suvenýr zakoupit. A já se ptám, co nám tím chtějí organizátoři jako říct?
1: No, že asi ty hvězdy filmového plátna úplně nevoní.
0: Jakože smrdíme. Tak no. Do Varu se většinou sjíždí jako 3/4 Prahy. Já si myslím, že tam se smradem úplně jako problém nebude. Maximálně, že se to třeba jako tluče ty vůně.
1: Jo, jakože no. Jsou pražáci tak vyvoněný, že...
0: No, jeden Dior, druhý má, já nevím, Gabbana, třetí má, já nevím co, že jo, tak dohromady to asi úplně nejde. Takže voňavka jako možnost je si pořídit. Já bych teda osobně mezi tím merčem přivítal ještě jednu věc a myslím si, že bych nebyl úplně sám, protože takovej festivalovej aspirin by po ránu určitě bodnul. Co říkáte? Poetika blízko, hezký pátek vám všem.
2: I když nemám křídla, tak s tebou lítám a v noci přistávám do peřin. Zamotaný ve tvých vlasech usínám, jsem šťastný a s tím si vystačím.

0: Raise Your Glass, hezký odpoledne, váš parťák při pátku, Hit Radio FM Plus a taky Divoký západ. Sledujeme deň v Karlových Varech, dneska tam všichni jedou, to je jako tutovka, zítra po ránu taky první opice a taky možná i první skandály, nicméně až tam budete, dobře se rozhlédněte okolo prostranství hotelu Thermal. Ono by se totiž do budoucna mělo změnit. Jestli to bude už příští rok, tak to je otázkou, protože do konce letošního roku by měl být hotový projekt na proměnu toho prostranství před termálem, tam, kde se vlastně rozsvěcuje vánoční stromeček. Měla by tam vzniknout náplavka a mělo by to být celý jako nový a hezký. Tomu vlastně jako hrozně fandím a přeju si, aby tam ta náplavka byla, protože já to tam mám rád. Jo. Na druhou stranu, tady se jako zmiňuje, že záleží taky na tom, co na to řeknou organizátoři dalších kulturních akcí, to znamená Mezinárodní filmový festival, taky City Triathlon a další, který to prostranství využívají. A tady se začínám malinko bát.
1: Čeho pak se bojíš?
0: No, vzpomeňme na to, jak se opravoval bazén hotelu Thermal. Jak ho kvůli filmovému festivalu otevřeli o něco dřív a dlaždičky nedrželi. Tak možná na hodnocení si počkáme ještě pár let.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 11,90. A máslo 250 gramů za 19,90. Lidl. To se vyplatí.
3: Potřebujete novou matraci? Náš tajný tip jsou matrace Favorit. Matrace s nejvíce recenzemi na Heureka.cz. Nyní v akci s dopravou zdarma.
4: Matrace za hubičku. CZ.
5: Co se tady děje?
6: Co se chystá?
7: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
8: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
7: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
9: Tati, kdy nás vezmeš na ten výlet? Tati, a kdy se pojedeme vykoupat? A kdy pojedeme do toho krásného bazénu? A kdy s náma půjdeš, tati, na tento bogán?
10: Kdy je má otevřeno každý den? A než aby mi z tebe prostla hlava, tak jedem hned. bazen@kdyně.cz
11: Sinestar slaví narozeniny, ale dárky dostaneš ty. Zapoj se do velké kino výzvy a hraj o dovolenou, rok kina zdarma, herní vybavení a víc než 100 dalších cen. Stačí plnit kvízy, hledat skryté kódy a sbírat body. Čím víc bodů získáš, tím blíž si výhře. Velká kino výzva od Sinestaru právě začíná. Hraj na www.velkakinovýzva.cz.
12: Letní novinkou pro tento týden jsou Kentucky Summer Twister a Kentucky Summer Zinger.
13: A s kódem KFC Léto si vychutnáte novinky i klasický Twister a Zinger pouze za

0: Hezký odpoledne, James Arthur a tady je divoký západ Hit Radio FM+. Nejenom v Karlových Varech je tedy dneska živo, a to v rámci zahájení 60. ročníku Mezinárodního filmového festivalu, ale taky na trase Plzeň do Mažlice to dost žije a taky se to tam dost štosuje, protože dneska začíná Pekelný ostrov. My před sebou máme vlastně song na přání a tak jsme si říkali, jestli jako ho nevyužít a nepozdravit všechny ty lidi, kteří tam v té frontě stojí. Jo, já ti zapnu mikrofon a teď můžeš pozdravit.
1: Jo, takhle, já byla doticha. Ne, my pozdravíme přímo jednu konkrétní partičku, která tam teď stojí. Oni nám totiž napsali na náš WhatsApp. Čau rádio, jedeme z Plzně na Pekelňák a stojíme v koloně před Holíšovem. Tak nám zahrajte něco pěkného, ať nám to utíká. Díky, Honza a jeho parta.
0: A to zní vesele už v autě, teda tak já doufám, že řidič je v pořádku. Mimochodem počítejte s tím, že teda jako policie je na místě, jo, tak hlavně v klidu, jo, žádnej stres a žádný alkohol. No a my jsme koukali do toho programu, co tam teda jako bude hrát. Dáme si něco, co vlastně pravda, jako tady na Hit Radio FM Plus běžně nehrajeme.
1: Co to bude?
0: Ale možná o to víc bychom si to dát měli. Volna Gang a Hudsonský šífy.
2: Ahoj!

0: Je to pár dní zpátky, co byli v Česku, v Praze konkrétně. One Republic, tady je divoký západ hitrádie FM+. Jestli už myslíte na víkend, tak jedna vlastně příjemná a fajnová zpráva, protože počasí během víkendu bude fajnový a příjemný. Hele, žádný tropy, ale zároveň žádná zima, prostě tak jako akorát 26, 27, což si myslím, že je v celku jako fajn. Obdobně by to mělo vypadat i v příštím týdnu, tam se teda může jako objevit nějaká ta přiháňka. Nicméně ten další týden, po tom příštím víkendu, jestli jako časová osa, jestli to zvládáte, tak to by se měly zase vrátit tropy 35 a budeme zase padat. Jako v mém případě je to na opalovák i v tomhle počasí, protože já jsem tak jako světlej typ, že i když jdu okolo okna v obejváku, tak se musím namazat. Ale proč o tom mluvím, doporučuji koupit větráky tento týden, protože až to přijde, budou zase vyprodaný.
1: Maxi, ty jsi ještě ve sprše, aby ti nenarostly ploutve.
2: Baru, ještě chvilku, ta dešťová sprcha je skvělá.
1: Zastavte se v Baumaxu. Sprchový kout Uni za 2149 korun a sprchový set Alfa s dešťovou sprchou za 2199 korun. Akce platí do konce července.
2: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
3: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svijamský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
4: Chceš si dát skvělý kafe na cool místě?
5: Tak sáhni pro mobil.
6: S aplikací Kapka máš svou oblíbenou kávu, maču nebo limču na pár kliknutí, poznáš nová místa a nic víc neplatíš.
4: Jednoměsíční předplatné pro celé Česko.
6: S Kapkou máš kafe vždycky v kapse.
4: Více na předplatnenakavu.cz.
7: Tahické léto v Aquapalace Praha už je tady.
8: Zábava vlny tobogány.
9: Co vás čeká?
8: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
9: Plno tobogánů a skluzavek.
8: Tak všichni rychle do plavek.
9: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
8: Relax, drinky, animace.
9: To je nekonečné moře legrace jak z tahické pláže.
8: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
7: Aquapalace Praha, tahické léto, zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
10: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
11: Vzduchotechnika a klimatizace od Kovo Kasejovice jede za každýho počasí.
12: Kvalita, zkušenosti a tradice, to jsme my, Kovo Kasejovice. Tak čau, viď.
13: Hit Radio FM+.
14: Zlepši si náladu.
13: Zlepši si náladu.

0: Simple Plan. A s vámi je divoký západ. Chystáme taky aktuální zprávy. V nich vás tedy vezmeme do Klatov, protože příští víkend přijede pouť. Žetóny, kupujte, poslední jízda, labutě, autíčka, všechno bude. Čemu se směješ?
1: Tebe to baví, máš rád poutě, že jo?
0: Jasně, já miluju poutě. A autíčka jako obzvlášť.
1: Bourací?
0: No jasně. Mm. Jako, víš, jak to je, jako, řekneš, nebourejte, všichni začnou. Řekneš, neberte si to pivo na ty labutě. Začne tam to pivo lítat.
1: Chlapi, nelejte to pivo z ruky.
0: Přesně, tak nějak. Hele, sraz všech varoušků pouti, tak ten se chystá v Klatovech kdy a kdy a kdy. Tak to vám poví Bára za chvilku.

0: Luis Capaldi, s vámi je divoký západ. Než ještě bouchnete dveřma v práci a zahodíte klíče, tak si dáme dopravu a taky zprávy.
1: Je tu nejlepší dopravní servis na západě Čech. Dva osobáky se srazily v Karlových Varech. Pozor, v Motýlí ulici. Už by tam měla být i policie. Omezení provozu hlásí taky Perning na Karlovarsku. Kamion stojí v zatáčce směrem na Horní Blatnou. Tak si i tam dávejte pozor. Nehoda se dál řeší taky na Klatovsku, opatrně v Dlouhé Vsi, kde se srazilo osobní auto s motorkou. A pozor taky na jižním Plzeňsku v Chotěšově. Tam se v Dobřanské ulici srazily dva osobáky. Vaše další aktuální dopravní info pište k nám na náš WhatsApp. Číslo je 720 870 237.
2: Vážení klienti, realitní kancelář Pubec je léty prověřená realitní kancelář s tradicí a srdcem. Přijďte, rádi pomůžeme i vám. Váš Pavel Pubec.
3: www.pubec.cz.
4: Jsme mladí a neklidní.
5: Jdeme na to!
4: Vyrážíme objevovat krásy Česka.
6: Piráti, jdeme! Ahoj!
7: Kdo si hraje nezlobí, ne?
8: V novém zábavném pořadu Čekuj Česko.
9: Každou neděli dopoledne na Nově.
10: A poprvé v Příbrami.
11: Place. Místo, kde nesmíte chybět. Neopakovatelný zážitek během filmového festivalu v Karlových Varech. Place přinese spojení gastronomie, hudby, umění a nočního života. Těšte se na Sofia Loren Restaurant i na hvězdy, jako jsou Anastasia, Marek Stracený, Miraj, Lucie Bílá, Queenie a další. Od 3. do 11. července. Poštovní dvůr Karlovy Vary. Place. www.place.cz.
12: On air.
13: Online.
12: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio FM Plus.
1: 16 hodin, krátké zprávy pro západní Čechy a Bára Purkartová. Unikátní projekt spouští město Plzeň. Pod názvem Chci řidičák zájemcům usnadní cestu k řidičskému oprávnění. Poradí, jakou zvolit autoškolu nebo na co si dávat pozor u závěrečné zkoušky. Podrobnosti jsou i na našem webu. V Klatovech pomalu vrcholí přípravy na letošní klatovskou pouť. Konat se bude příští týden, kdy hlavní program proběhne o víkendu 11. a 12. července. Nicméně pouťové atrakce budou na Erbenově náměstí už ve čtvrtek. Od července se mění pravidla pro peněžitou pomoc v mateřství. Nově na ni mohou dosáhnout i ženy, které teď nesplňují běžné podmínky pojištění. Víc mluvčí České správy sociálního zabezpečení Sandra Volkánová.
14: Platí to v případě, že z důvodu předchozího porodu pobírala peněžitou pomoc v mateřství a před nástupem na ni byla v posledních 4 letech účastna nemocenského pojištění alespoň 540 kalendářních dní.
1: Nová mateřská se přepočítá podle aktuálních pravidel. Fotbalová Plzeň rozšiřuje kádr. Na západ Čech nově přichází 23-letý Filip Prepsl, který naposledy hrál za Karvinou. Defenzivní univerzál s Viktorkou podepsal smlouvu na 4 roky.
15: Obalový a spotřební materiál po celý rok vám jistí Obaly Great. Rychlý servis, dobré ceny, máte v Greatu zaručeny. Obaly pro váš biznis. Greit.cz.
1: Na sobotu nám předpověď pro západ Čech slibuje zpočátku jasno nebo polojasno, postupně oblačno až zataženo. Na teploměrech zítra naměříme mezi 22 a 26 stupni Celsia. Teď už pokračuje páteční divoký západ.
12: Hit Radio FM+.
0: Je to tak a díky, že nás máte sebou na cestě z práce domů a za víkendem. Adele a taky

0: Linkin Park, tady je divoký západ a zásadní otázka, už jste dneska v práci pili? Já nemyslím vodu, nebo kafe. Normálně panáka, jestli jste si nějaký odali.
1: Vy si tady někdy dáváte bez mě nějakýho panáka.
0: Ne, my ani s tebou, podle mě.
1: No právě, jo, že o ničem nevím.
0: Se na půdě poslanecké sněmovny hlasovalo o tom, jestli teda poslanci si zakážou pití alkoholu v práci. A zaznělo tam, že je to vlastně jako běžný a všude dostupný na pracovišti alkohol, tak proč by to mělo být ve sněmovně zakázan? Výsledek je teda takovej, že samozřejmě jako to neschválili, takže ve sněmovně se může pít dál.
1: To je překvapivý teda.
0: Já jenom teda nevím, prosím vás, můžete mi někdo říct, jestli jako teda, když tady nám poslanci tvrdí, jak je to běžný, úplně jako pohoda, ne, tak pijeme v práci. Jestli jako máte lednici narvanou tam lahváčem, nebo... To je, já když jdu u nás do lednice, tak úplně běžně tam lahváče jako člověk nemá, nebo něco tvrdšího.
1: Mi prázdno.
0: Já se jenom bojím teda, jak to odteď bude v té poslanské kantýně vypadat, ale panáček za 3,50, no jasně, dejte mi to dvakrát, jo. A ještě to otočíme. Tady je Avicii, hezký pátek na západ Čech.

0: Wedding, Diplo a Close to Me. Hezký odpoledne, šťastnou cestu z práce domů nebo možná kamkoliv, kam míříte. Máme pro vás aktuální informace ze silnic.
1: Jsme Hit Radio FM Plus a západní Čechy známe jako svoje boty.
2: Nejlepší dopravní servis na západě Čech. Nehodu hlásí hlavní tah Plzeň do Mažlice. Došlo k ní v Holíšově, kde se teď projíždí jen kyvadlově. Dál navíc přijíždí auta na pekelný ostrov, takže jsou tam dlouhé kolony. Počítejte tam se zdržením, chce to pevný nervy. Bourá se taky na trase mezi Plzní a Zálužím, kde se srazily dva osobáky. Je to za odbočkou na Letce. Pozor si dávejte taky na průjezdu Chotěšovem v Dobřanské ulici. I tam je to nehoda dvou osobních vozidel. No a končíme na Klatovsku mezi Dlouhou Vsí a Novým Městečkem. Tam se srazilo osobní auto s motorkou. Do půl hodiny by vyšetřování mělo končit. Bourá se hodně, tak buďte na cestách opatrní a případné další info ze silnic na západě Čech pište k nám na WhatsApp 720 870 237.
3: Poslouchejte i tento víkend Hit Radio a buďte o zážitek bohatší. Vyhrajte voucher na 5000 korun od Slevomatu, protože ty nejlepší zážitky zkrátka musíte zažít.
4: Pozor, mimochádná zpráva. Tesařík žere krov, potkani hlodají, čvávy mlaskají a štěnice sají krev.
5: A je po nich. Dezinsekta.cz. Garance účinnosti.
6: Každý den chtějí lidé nakupovat chytře, proto si vybírají Allegro z tisíci produktů za ty nejnižší ceny. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
7: Kdo nevyrazí na začátku prázdnin do kina, tak je pěknej mimoň.
8: Daj fuku!
7: Protože v tu dobu v nich budou řádit právě mimoni a monstra. Legendární žlutí matláci se vracejí, aby s vervou sobě vlastní rozbourali Hollywood. Mimoni a monstra ve vašem Cinestaru od 30. června.
9: Farmapark Dobřany, tady je to boží. Lepší místo pro děti, najdete jen stěží.
10: Pazar, já jsem Laura. Jsem tady ta nejdůležitější. Mám na starost lamy, velbloudy, dýkobrazy, zebry a jestli mi nevěříte, tak se přijď na vlastní zobák přesvědčit. Farmapark Dobřany.
11: Zvířátka a skákací hrady, tady nás to baví.
12: Na všechno existuje návod, až na muže po 40. Tedy až doteď.
13: Kniha Jamesa Davise Průvodce zralého muže pomáhá pochopit změny, které přicházejí ve druhé polovině života a nabízí praktické tipy, cvičební plán a návody, jak znovu objevit svou sílu a žít naplno. Pro muže, aby porozuměli sami sobě.
12: Pro ženy, aby porozuměli mužům ve svém životě.
13: Průvodce zralého muže vydalo nakladatelství Maitreya. Knihu najdete v knihkupectvích i online.
12: Maitreya. Inspirace srdcem.
14: V soukromé školce Malý svět v Plzni na Skvrňanech je to super. Hrajeme si na zahradě nebo v tělocvičně a dobře tu vaří. A teď budeme mít hodně nových kroužků. A některým kamarádům jsou teprve 2 roky. Přijďte se podívat. Tak já už si jdu zase hrát. ms.plzeň.cz
1: Hit Radio. Když se probudíte do slunečného rána.

Rehab a In My Head, tady je Divoký západ Hitrády, FM Plus je pátek, my hrajeme podle vás 720 870 237, to je náš WhatsApp, dejte vědět, kde jste, co děláte a co byste rádi na startu víkendu slyšeli. Já vám to rád zahraju, tohle jsou Jeleni, Touha a Pláč.

Hezký odpoledne a parádní pátek, váš parťák. No, odpoledne před víkendem, divoký západ, hitrády, FM+, a my hrajeme podle vás, píše Eliška, a to

zhoršit, což je u Klatov, že sedí aktuálně na zahradě, nebo momentálně, teď v tuhle chvíli prostě, a oslavujou tátovo sedmdesátiny. Grilčo, pivčo a taky celá rodina. Tak jestli bychom mohli takhle na dálku tátovi popřát všechno nejlepší, hlavně teda zdraví, což uděláme hrozně rádi. Hele, sedmdesátka, to je krásný věk, tak... Užívejte to hezký počasí. Já jsem si říkal, co tak jako zahrát někomu, komu je 70, ještě chlap, co tak nějaké jako rock'n'roll, to by nemuselo být úplně marný, ne? Tak jo, hele, tak si ho dáme, zdravíme na Klatovsku, ale všude tam, kde nás posloucháte, Electric Light Orchestra, Rock'n'roll is King, právě teď, tady u nás na Hit Radio FM+.

0: Carson, Lush Life a za chviličku taky Pharrell Williams, Happy si dáme, nebo Disturb, to všechno tady bude. Teď taková krásná ukázka toho, jak vznikají drby. Jo, hele, venku je to vedro, takže člověk samozřejmě dá si nějakou zmrzku nebo se napije něčeho jako studeného a začne ho bolet v krku. Případ naší Báry, možná jste to na jejím hlase jako poznali, takže Bára si dělala test. Na?
1: Dělala jsem si CRP test na zjištění toho, jestli mám teda v těle nějaký jako zánětlivý ložiska, ano. Jestli by to stálo za to nasadit antibiotika nebo ne.
0: No.
1: Takže jsem si udělala test a test se dělá klasicky podobně jako těhotenský, akorát se k tomu využívá
0: kapka. Tak jdeš na záchod?
1: Krvičky z prstu.
0: Já jsi říkal klasicky jako těhotenský.
1: No tak jako, aby lidi měli představu, jak to tak jako vypadá. No a já jsem ho nepromyšleně nechala položený na kuchyňské lince. No, byl pozitivní, jako bylo tam CRPčko, takže se tam objevily dvě čárky a přijela večer na kafe moje maminka se sestrou.
0: Ne! Jo. Hele, a zeptali se, nebo ne?
1: No takhle, špitali si něco mezi sebou a bylo jim to strašně hloupý se zeptat, protože asi čekali, že jim tu radostnou zprávu, že teda nás doma bude pět, řeknu sama. No,
0: hustý,
1: tak pak teda hustý. Sestra, která je odvážnější, se mě zeptala, jako jestli bych nechtěla jí něco říct.
0: Ty krása. Tak to je masakr. No, vidíš, a přitom
1: taková,
0: v krku,
1: takže bych takhle oficiálně chtěla říct, ne, nebude nás pět.
2: Nové letní vydání magazínu Reportér. Michalovce, město na Slovensku, které se vylidňuje. Mladí Slováci odcházejí do Česka. Velký rozhovor s mladým hercem Tomem Seanem Pšeničkou a řada dalších, například s Janem Hřebejkem nebo Bárou Basikovou. Jubilejní 60. ročník Karlovarského festivalu a spousta dalšího čtení v magazínu Reportér.
3: Až přijedeme od moře, tak to kluci všechno slíknete a já to vyperu v naší nový koupelně.
4: A já si dám pořádný pivko, tuto se fakt nedá.
3: A v mý nový kuchyni vám udělám kuře na paprice.
5: Interiéry PS. Rooseveltova 2, Plzeň.
6: Place. Místo, kde nesmíte chybět. Neopakovatelný zážitek během filmového festivalu v Karlových Varech. Place přinese spojení gastronomie, hudby, umění a nočního života. Těšte se na Sofia Loren restaurant i na hvězdy, jako jsou Anastasia, Marek Stracený, Miraj, Lucie Bílá, Queenie a další. Od 3. do 11. července. Poštovní dvůr Karlovy Vary. Place. www.playe.cz.
7: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC90 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Bezpečné 7-místné SUV pro celou rodinu. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.
8: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
9: Nezapomeňte každé pondělí a neděli odpoledne na Hit Rádiu poslouchat pořad To musíte zažít se Slevomatem. Čekají vás čerstvé tipy, nové akce a spousta inspirace, kam vyrazit a co si dopřát. Více na slevomat.cz. To musíte zažít.
10: Hit Radio FM Plus.
11: Zlepši si náladu.
10: Zlepši si náladu.

Vystarovat tady je Hit Radio FM+. Zprávy v 17 hodin, tak ty jsou nachystaný a jestli máte taky takovej ten pocit, když se třeba začne mluvit o vších, že se hnedka musíte začít drbat a že určitě máte, tak doporučuji asi v 17 hodin stlumit rádio, protože budeme mluvit o svrabu. Už teď se drbu. Tak já nevím, já asi opustím studio, až ty zprávy budou. Leony docelí, taky Kygo, no a tohle je klasika, kterou máme všichni rádi. R.E.M. pro hezčí páteční odpoledne a drbací zprávy si dáme už za chviličku. Buďte s náma.

0: Hezký odpoledne, 17. hodina je tady a svrap ve zprávách už za chvilku, teď doprava.
1: Nejdřív nejlepší dopravní servis na západě Čech. Opatrně na severním Plzeňsku. Nehoda se stala u Nýřan směrem na Myslinku. Osobní auto se tam srazilo s nákladním a projíždí se jen jedním pruhem. Zdržení vás čeká taky na trase mezi Plzní a Domažlicemi na průjezdu Holíšovem. Policie tam řeší nehodu dvou osobáků a silnice je průjezdná Kyvadlově. No a dál opatrně taky na cestě z Plzně do Záluží za odbočkou na Letce. Tam je to nehoda dvou osobních vozidel. Vaše další aktuální info z dopravy pište k nám na náš WhatsApp a na číslo 720 870 237.
0: Se u toho nějak ošíváš, člověče.
1: Teplo svrapno.
0: Jo, no, to jsem zvedal, co budeš dělat tu zprávu.
2: Máš čopku ve skle. Autosklo nemusíš hned měnit. Umíme ho opravit a s pojišťovnou vše vyřídit. Autoskla VR Car Service v Klatovech doktora Sedláka za sběrným dvorem.
3: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
4: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svijamský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a Platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
5: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například čerstvá vejce velikosti M30 kusů za novou běžnou cenu 144,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
2: Nestíháte se orientovat na trhu práce? Orienta to udělá za vás a rychleji, než byste čekali. Každý si u nás vybere. Klatovská třída Plzeň. Orienta.
6: On air.
7: Online.
6: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio FM Plus.
1: Máme 17 hodin, krátké zprávy pro západ Čech a Bára Purkartová. Na západě Čech bude dál pomáhat aplikace Záchranka. Karlovarský kraj prodloužil smlouvu s jejím poskytovatelem. Aplikace v regionu funguje už 10 let. Za tu dobu si ji na pomoc přivolalo více než 4 tisíce lidí. Bloudíte rádi? Pak se můžete vydat do Přeštic, kde se ve středu otevřelo kukuřičné bludiště. Jeho letošním motivem jsou tradice a dávné příběhy. Otevřeno je každý den od 9 do 8 a projít se celý labyrint dá prý za 2,5 hodiny. A teď zásadní informace. Jak už od nás víte, hygienici bijí na poplach. Letos totiž evidují už přes 7 tisíc případů svrabu, který se projevuje urputným svěděním, hlavně v noci a taky v teple. Kde se nejsnáze přenáší, řekne za hygieniky Petra Batok.
8: Svrab se snadněji šíří v místech, kde žije více lidí pohromadě. Typicky na ubytovnách, sociálních zařízeních nebo v ústavech dlouhodobé péče. Běžné cestování v MHD, jako je držení se madel či pouhé usazení se na sedadlo, představuje pro nákaz jen minimální riziko.
1: Jakube, nedrbej se. Jako prevence slouží důsledná osobní hygiena, například používání výhradně vlastního ručníku, ložního prádla a taky oblečení.
9: Obalový a spotřební materiál po celý rok vám jistí Obaly Great. Rychlý servis, dobré ceny, máte v Greatu zaručeny. Obaly pro váš biznis. Great.cz.
1: Zítra u nás na západě Čech bude zpočátku většinou jasno nebo polojasno, postupně oblačno až zataženo, spíš později odpoledne a k večeru. Na teploměrech zítra naměříme mezi 22 a 26 stupni Celsia.
6: Hit Radio FM+.
0: Hezký odpoledne na západ Čech, jestli už se drbete taky, my vám k tomu dáme další hity, abyste mohli drbat do rytmu. DJ Anton, B. Shakers.

0: Rádia. A tady je divoký západ Hit Rádia FM+. Dneska máme pátek, zítra sobotu, neděli a pak pondělí, který je volný. A mně to vlastně jako vůbec nedošlo, že příští týden bude tak sympaticky, krásně zkrácený, že do práce půjdeme jenom 4 dny. Mám z toho radost, fakt. A to jsem to zjistil jako dneska.
1: Ty jsi to nevěděl?
0: Ne, ne, mně to jako vůbec nějak nedošlo, jak žiju ze dne na den a přemýšlím ze dne na den, tak mi vůbec jako nedošlo, že pondělí je prostě jako volno. Mimochodem teda, co je za svátek? Cyril, Metoděj?
1: Jsou přesně tak, takový ty historický svátky. Cyril, Metoděj, Jan, Hus.
0: Jan Hus je taky teďko.
1: No.
0: Přitom by člověk řekl, že byl už minulý týden. No, tak kdybych vás měl potěšit ještě něčím, tak další prodloužený víkend, ten nás čeká až v září, tak si ho pořádně užijte, 3 dny volna, ne, že půjdete do těch obchoďáků. Já potřebuji nakoupit. Aneta Langerová právě teď.

0: je divoký západ, parádní pátek, dávejte na sebe prosím vás o víkendu pozor. Já jsem dneska narazil na příběh, který se udál tady u nás na západě Čech, mám pocit, že to bylo včera, kdy lokálka srazila muže na Domažlicku.
1: No.
0: Na první dobrou to zní jako teda strašně, ale když člověk pokračoval ve čtení toho příběhu, tak zjistil, že teda chlapec měl pouze nějak pochroumanou ruku, nohu.
1: No, a protože dokonce, ho ten vlak zachytil.
0: No, dokonce, ale on z toho místa jako odešel.
1: Šel domů.
0: Šel domů. Tebe srazí vlak a řekne, nic, pohoda, no, domů.
1: Jdeš přece tam, kde se cítíš nejlíp a bezpečně, u maminky doma.
0: Jo, takhle. Já bych čekal, že půjde do hospody to vyprávět, ale podle mě to by mu nikdo nevěřil tohle. Tak přejeme brzký uzdravení, jako, ale stejně neuvěřitelný. Dávejte na sebe bacha.
2: Kdo nevyrazí na začátku prázdnin do kina, tak je pěknej mimoň.
3: Daj pokud!
2: Protože v tu dobu v nich budou řádit právě Mimoni a Monstra. Legendární žlutí matláci se vracejí, aby s vervou sobě vlastní rozbourali Hollywood. Mimoni a Monstra. Ve vašem Cinestaru od 30. června.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Albert Gouda 100 gramů s apkou za 14,90. A cukr krupice bílý kilo s apkou pouze za 9,90. Albert. Dle srovnání k 24.6.
5: Když potřebujeme pomoc ve složité situaci, obvykle voláme hasiče.
6: Když potřebují pomoc hasiči, je tu pro ně hasičská výzbrojna CZ. Veškeré vybavení pro hasiče, požární ochranu a bezpečnost práce na www.hasičskavýzbrojna.cz.
7: Vše pro hasiče a bezpečný život. Hasičská výzbrojna CZ.
8: Miluju nový místa se skvělou kávou.
9: Jo, Kapka.
8: Co je Kapka?
9: Výhodný předplatný na kafe na pár kliků. Objevuješ nový místa a nic neřešíš.
8: Objevuj nová místa od pražíren po Hidden Bistra s aplikací Kapka.
9: Svou oblíbenou kávu, maču nebo limču si můžeš vychutnávat už od 89 korun měsíčně.
8: S Kapkou máš kafe vždycky v kapse.
9: Předplatné na kávu.cz.
10: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 11,90. A máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Hit Radio.
11: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

Offenbach a před náma ještě taky Coldplay, Little Sims a Burna Boy a poslední páteční song na přání 720 870 237. To je náš WhatsApp, tam nám můžete napsat.

0: pátek, posloucháte Divoký západ Hit Radio FM+, za to jsme rádi, a protože je pátek, jdeme hrát podle vás. Náš WhatsApp tady šéfuje Bára Baru, tak kdo nám píše?
1: Já jsem vybrala vzkaz od Báry. Ta by chtěla nechat zahrát pro kamarádky Marcelku a Pavly. Celý týden se jí prý starali o děti, vozili je na tábory a Bára by jim takhle nějakou pěknou letní písničkou chtěla moc a moc poděkovat.
0: Jako u nás na psi už to taky funguje, no, že si holky takhle hážou děti, která jde zrovna do práce, tak odváží a která má volno, tak jako hlídá. No.
1: To jsou ty letní prázdniny, takhle to funguje.
0: No jo, hele, dámy, pevný nervy. Říkám za nás, chlapi. Tak přání plníme, tady je jedna letní od Shawna Mendes.

0: Pátek trávíte z Hitrády MFM+, hezký odpoledne, tohle byl Robin Schulz, Alex Hebrn za chviličku a máme pro vás taky tipy na víkend. Kam vyražit? Pokud se vám nechce sedět doma, tak vyražte do plzeňského Prazdroje, protože tento víkend, konkrétně dneska, tam probíhá prohlídka bednárny plzeňského Prazdroje. Kdybyste to nestihli dneska, nic se vůbec neděje, protože můžete vyrazit i příští týden, respektive tedy 9. No a na co se můžete těšit? Během speciální prohlídky nahlédnete do pivovarské bednárny, setkáte se s plzeňskými bednáři a poznáte celý příběh dubového sudu od výběru vhodného dřeva přes jeho výrobu až po tradiční smolení. Pokud byste náhodou nechtěli sedět úplně doma a chtěli byste třeba s dětma na vzduch za nějakou tou aktivitou, tak vyražte do sportareálu Plešivec v Krušných horách, protože tam už to frčí, jede to tam naplno a ať už se chystáte na kolo, koloběžku nebo bobovku, tak všechno tohle tam teďko funguje od 10 do 18 hodin. Třeba bobová dráha tu za sebe 100% doporučuju. Detaily tak ty najdete na www.plešivec.cz.
1: Další tipy na nejlepší akce na západě Čech najdete i na našem webu hitradiofm+.cz. Hit Radio. Milovali jste je. Pouštěli od rána do večera. Největší hity 90. let, co modelují husí kůži i dnes. Devadesátky non-stop, to je nové Hit Radio 90. Naladíš přes aplikaci Rádia.cz a nově také v DABu.
2: Pro dokonalý fotbalový zážitek je tu Hisense. Užij si perfektní obraz i zvuk z RGB mini LED televizí i vychlazené nápoje z americké chladničky. Hisense, oficiální sponzor FIFA World Cup 2026.
3: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
4: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
5: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
6: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady. Vinetu! Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
7: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
8: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
7: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
1: Hit Radio. Fotbalová bitva o světový trůn je v plném proudu. Kdo ovládne mistrovství světa v Mexiku a Spojených státech a získá na 4 roky fotbalový trůn? Bavte se, fanděte a držte palce těm nejlepším hráčům Evropy s fotbalovým servisem Hitradia. Fotbal na Hitradiu FM+.
9: Píská se poslední minuta. Výprodej matrací na matrasezahubičku.cz. Využijte ceny před

0: Be Mine. Čas shrnout to nejzásadnější, o čem jsme tady dneska mluvili. A protože tu není David, tak to udělám já. Ano, dneska jsme zahájili 60. ročník Mezinárodního filmového festivalu Hvězdy už se sjíždí na červený koberec, aby v tom bylo jasno. A my jsme představili taky oficiální voňavku toho letošního filmového festivalu. Zatímco by se mohlo zdát, že se nám snaží říct, že hosté smrdí, tak já bych tuhle tu otázku úplně opustil a požádal bych je, aby mezi oficiální merch k filmovému festivalu přidali i aspirin. Ten by zítra ráno frčel úplně nejvíc. No a taky jsme udělali malé fópa, protože Bára způsobila doma halo s testem na CRP, což jsou jistý zánětlivý hodnoty v těle. Zkrátka bolelo jí v krku, udělala si tenhle ten test a nechala ho pozitivní na stole. Co z toho vzniklo? Přišla maminka se sestrou na návštěvu a otázka, Baru, ty jsi těhotná, přišla záhy. Tak Baru, jak to je?
1: No nejsem a nebude nás pět.
0: Hele, furt lepší, když to bylo kvůli testu, než kdyby přišli a řekli rovnou, víš, po pohledu na tebe. Je, Baru, ty jsi v tom?
1: Chtělo by to dietku.
0: Ne, hele, u Purkartu všechno tak, jak má bejt. Mějte se krásně, užívejte volno a v úterý se těšíme.

0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.
2: Nejlepší dopravní servis na západě Čech. Zůstávejte dál opatrní na hlavním tahu Plzeň do Mažlice. Řada lidí míří na pekelný ostrov. Před Holíšovem se to může štosovat, tak se tam připravte na zdržení. Další info z dopravy pište na náš WhatsApp 720 870 237.
1: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
3: Jsme mladí a neklidní.
4: Jdeme na to!
3: Vyrážíme objevovat krásy Česka.
4: Piráti, jdeme! Ahoj!
3: Kdo si hraje nezlobí, ne? V novém zábavném pořadu Čekuj Česko! Každou neděli dopoledne na Nově. A poprvé v Příbrami.
5: Cinestar slaví narozeniny, ale dárky dostaneš ty. Zapoj se do velké kino výzvy a hraj o dovolenou, rok kina zdarma, herní vybavení a víc než 100 dalších cen. Stačí plnit kvízy, hledat skryté kódy a sbírat body. Čím víc bodů získáš, tím blíž si výhře. Velká kino výzva od Cinestaru právě začíná. Hraj na www.velkakinovýzva.cz.
6: Možná jste to taky zažili. Z původní chalupy se postupně stal dům, ve kterém dnes bydlíte. Jenže původní objekt a současná stavba nejsou z pohledu úřadů totéž. Stavby.legal.cz vyřeší komplexní legalizaci vaší stavby s garancí a výsledkem.
7: Hi, this is Ed Sheeran.
8: Hi, this is Madonna.
9: Nestíháte se orientovat na trhu práce? Orienta to udělá za vás a rychleji, než byste čekali. Každý si u nás vybere. Klatovská třída Plzeň. Orienta.
1: On air.
0: Online.
1: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
10: Je 18 hodin, dobrý podvečer, u zpráv přeje Lucie Daňková. Sněmovna dnes se schválila změny pravidel svého jednání s cílem snížit možnost obstrukcí. Novela zástupců koalice a opoziční ODS omezuje řečníky při navrhování změn programu schůze a dává dolní komoře více pravomocí v omezení řečnické doby při projednávání předloh. K posouzení dostane teď Senát. Prezident Petr Pavel v úterý ráno odletí vládním letadlem z armádního letiště v pražských Kbelích do Ankary na summit NATO. Potvrdil to dnes Hrad. Krátce předtím odletí vládní speciál s delegací ve složení premiér Andrej Babiš a ministři zahraničí Macinka a obrany Zuna. Za pololetí stát prodal dálniční známky za více než 5 miliard korun. Proti loňskému roku je to nárůst prodeje o 114 tisíc kusů a o částku 110 milionů korun. Ročních dálničních známek se zatím letos prodalo méně. Naopak měsíční, desetidenní i jednodenní známky zaznamenaly nárůst. Během červnové vlny veder ve Francii, Belgii a Nizozemsku zemřelo nejméně o 3700 lidí více, než je v tomto období obvyklé. Úřady všech tří zemí dnes uvedly, že jde o předběžné údaje a že skutečné číslo může být ještě vyšší.
11: Obalový a spotřební materiál po celý rok vám jistí Obaly Great. Rychlý servis, dobré ceny, máte v Greatu zaručeny. Obaly pro váš biznis. Great.cz.
10: V noci většinou polojasná, skoro jasná obloha, nejnižší teploty 14 až 10 stupňů, v údolích ještě chladněji. Sobota pak zůstane polojasná, během dne oblačno, později na večer, v severní polovině Čech také lokálně déšť nebo přehánky. Maximální teploty pro sobotu 19 až 24 stupňů, na jižní a střední Moravě a na východě Slezska ještě do 28. Foukat bude čerstvý nárazový vítr.
12: Krásný páteční večer všem, ano, dočkali jsme se, víkend za rohem, s vámi Kateřina Pechová a před námi samozřejmě to nejlepší z osmdesátek, devadesátek a taky milénia. A jo, je na co se těšit. Hned na start song, který v podstatě patří do devadesátkové romantické komedie Sixpence None the Richer.

skupina Lucie a Srdce na Hit Rádiu. Krásný večer všem, 18 hodin 8 minut k tomu, pátek a co víc, prodloužený víkend před námi. Je to tak, další prodloužený víkend, v pondělí je vlastně neděle. Jakože opět nemusíte do práce. 3 dny po sobě si nenastavit budíka. To je prostě nádhera. Zní to skvěle, že jo? Tak žádný zdržování se navzájem, jo? Žádný zbytečný úkoly. Hurá domů. Užijte si pohodičku. Nohy nahoře. A ty nejlepší hity k tomu. Culture Club právě teď.

0: Luna a Mamboleo, posloucháte Hit Radio. Krásný páteční večer, 3 dny volna před námi. Pátek večer, to se vždycky tak nabízí, něco dělat, jo? Nebo jakoby dělat něco odpočívacího asi po tom týdnu. Napište mi, co máte v plánu. 777-937-777. Jestli se válíte, jestli vás čeká proválený víkend, nebo naopak vyrážíte třeba do Varu, nebo za jinou zábavou, napište mi, co plánujete a hlavně, jak se máte. S námi za chvíli Sax, taky Kim Wilde nebo Ricky Martin.
1: Place. Místo, kde nesmíte chybět. Neopakovatelný zážitek během filmového festivalu v Karlových Varech. Place přinese spojení gastronomie, hudby, umění a nočního života. Těšte se na Sophia Loren Restaurant i na hvězdy, jako jsou Anastasia, Marek Stracený, Miraj, Lucie Bílá, Queenie a další. Od 3. do 11. července. Poštovní dvůr Karlovy Vary. Place. www.playe.cz.
2: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC60 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Pro maximální bezpečí na každé cestě. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Rick Martina, Christina Aguilera společně, Féteru Hitrádia, krásný večer. A ano, ano, já jsem zmiňovala, že většina lidí bude mít teď 3 dny volná, jak mi píše Kuba, tak samozřejmě je dobrý taky nezapomínat na ty, kteří mít volno nebudou, což je jasný, zvlášť u složek, jako jsou zdravotníci, hasiči, policie. Takhle, já, to je samozřejmě, ne všichni budou mít 3 dny volná, já tady s vámi budu, já se na to moc těším, zvládneme spolu ten prodloužený víkend klidně i pracovně. Co je důležité, pojďme se všichni domluvit, jo, ať už máte v plánu cokoliv, ať už vyrážíte na festi, nebo budete grilovat, nebo se jedete koupat. Pojďme být extrémně opatrní, pojďme všechno dělat s rozmyslem, abychom právě tady těm složkám, bezpečnostním lidem, kteří se o nás starají, abychom jim zbytečně nepřidělávali práci. Co? To by šlo. Že jo? Tak jo. Další hity právě teď. Marky Mark. I'm about to step in the ring and do what I gotta do. This right here is a

0: Kristýnka iba spí. Peter Nagy, posloucháte Hit Radio. Krásný večer všem, pátek je tu, 6:45, sluníčko pomalu, ale jistě jde spát. V noci bude poměrně chladno mimochodem, tak pokud stejně jako já teď rádi spíte s otevřeným oknem, tak pozor, ať to neodstonáte, protože to je zákon, jakmile se po vedru ochladí, tak jsme všichni nemocní. Ano. Ale k vašemu dokonalému pátku. Máme dokonalý hity. 80-ky, 90-ky, Millennium, Texas, Say What You Want, taky Let Loose nebo Sugar Babes. Už za chvilku.
1: Maxi, ta podlaha potřebuje natřít. V Baumaxu mají bílý balakryl Uni už od 239 korun.
2: Baru, pořídíme podlahu novou, laminátovou. Dub Orlen nebo dub Boston jen za 175 korun metr.
1: Super, a balakrylem natřeme futra.
2: Akce platí do konce července. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
3: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
4: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
5: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
6: Jaký obchod vám v Klatovech chybí, milí Klatováci? Teď máte jedinečnou možnost se zapojit. Intercora Park Plzeňská hledá inspiraci právě u vás. Pošlete svůj tip na web Hitradia FM+. Intercora Park Plzeňská pod Křesťanským vrchem. Intercora. Dokonalost v každém projektu.
7: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
8: I'm Nicki Minaj.
9: Hey, this is John Legend.
10: Hey, it's Taylor Swift.
11: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop.
12: Poslouchej v aplikaci Radia.cz a v dabu.
11: Hit Radio.
13: Zlepši si náladu.
11: Zlepši si náladu.

0: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
1: Pozor, mimořádná zpráva. Tesařík žere krov, potkani hlodají, čvávy mlaskají a štěnice sají krev.
2: A je po nich. Dezinsekta.cz. Garance účinnosti.
3: Co se tady děje?
4: Co se chystá?
5: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
6: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
5: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
7: Sedmá hodina, je tady, krásný pátek všem, dál pokračuje to nejlepší z osmdesátek, devadesátek a milénia. Za chvilku s námi Aha a teď jsou tady Sum 41 in Too Deep.

Tohle jsou Aha a Crying in the Rain. Posloucháte Hit Radio. Krásný páteční večer všem. Prosím vás, krást se nevyplácí. To je jasný, jo. Teď se stala poměrně kuriózní krádež, protože jeden zloděj ukradl tašku. To není tak divný, to se bohužel děje docela často, takže pozor na svoje osobní věci. Jenomže v té tašce byly 4 krajty. Žádný peníze, žádné hodnotné věci. Prostě ukradnete tašku, zdrháte s ní, pak ji otevřete a tam jsou prostě 4 hadi. To je v podstatě dokonalý trest za to, že jste se pokusili někoho okrást. Tak pozor na to a s námi teď Mel a Kim.

0: Všechno bude fajn. Žentur na Hit Radio. Krásný večer. Doufám, že máte hezký pátek, konečně víkend, navíc vlastně docela příjemný teploty. Věřím, že nejsem jediná, kdo si užívá, že je to teď takový akorát. Jo? Myslím, že to je úplně přesný popis. My si dál dáváme to nejlepší z 80., 90. a milénia. No a za chvíli třeba tohle. Prostě nádhera. Berlin, k tomu Chris Rea nebo Sesh.
1: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
2: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
3: Tahické léto v Aquapalace Praha už je tady!
4: Zábava vlny tobogány.
5: Co vás čeká?
4: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
5: Plno tobogánů a skluzovek.
4: Tak všichni rychle do plavek.
5: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
4: Relax, drinky, animace.
5: To je nekonečné moře legrace jak z tahické pláže.
4: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
3: Aquapalace Praha, tahické léto. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
6: Máme pro vás tip na zajímavé nemovitosti v nabídce MM Reality. Komerční pozemek v Bučovicích u Vyškova za 10 milionů 194 tisíc korun, rodinný dům ve Starém městě na Svitavsku za 5 milionů 290 tisíc, rodinný dům v Hosíně na Českobudějovicku za 11 milionů 692 tisíce korun, rodinný dům ve Vystrkově u Pelhřimova za 5 milionů 850 tisíc a rodinný dům v Milhostově na Chebsku za 7 milionů 140 tisíc korun. Aktuální nabídku všech nemovitostí najdete na mmreality.cz.
7: Na všechno existuje návod, až na muže po 40, tedy až doteď.
8: Kniha Jamesa Davise Průvodce zralého muže pomáhá pochopit změny, které přicházejí ve druhé polovině života a nabízí praktické tipy, cvičební plán a návody, jak znovu objevit svou sílu a žít naplno. Pro muže, aby porozuměli sami sobě.
7: Pro ženy, aby porozuměli mužům ve svém životě.
8: Průvodce zralého muže vydalo nakladatelství Maitreya. Knihu najdete v knihkupectvích i online.
7: Maitreya. Inspirace srdcem.
9: Hit Radio. Když vás slunce zalije odpolední leností a svět se zpomalí. Hit Radio. Tady bude jen pro vás. Léto zní líp s Hit Radiem.

Seš v éteru Hit Rádia, krásný večer všem. Dneska slaví narozeniny Tom Cruise. A krom toho, že má na kontě spoustu skvělých filmů, jo, to víme, taky když se na to podíváte zpětně, tak Tom Cruise v téměř všech svých filmech běhá. On jako běhá výborně, ale opravdu v podstatě na tom má postavenou kariéru. Co je naprosto neskutečný, ten člověk opravdu nestárne. Schválně mrkněte k nám na Instagram Hit Radio, protože tam najdete jeho fotky postupně v těch letech. A já bych hrozně chtěla mít to, co on, jo, protože já myslím, že on ještě tak jako za 120 let bude vypadat pořád stejně. Takže přejem Tomovi všechno nejlepší k narozeninám a teď jsou tady Eminem.

0: Kelly Marie, Feels Like I'm In Love. Krásný večer z Hit Rádia, zdravím všechny, co s námi tráví pátek. Doufám, že už máte pohodičku, že už dneska ideálně vůbec nic nemusíte. Jediný co? Užívat si všechny ty hity, které si tu spolu dáváme, 80, 90 a milénium, to nejlepší. Za chvíli tak třeba Kine, Moloko nebo Tři sestry.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 11,90. A máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, ta se vyplatí.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů, kilo za 59,90, trvanlivé plnotučné mléko, litr s apkou za 12,90 a svíjanský más půl litru za 10,90. Albert. Dle srovnání k 24.6.
3: Farma Park Dobřany, tady je to boží. Lepší místo pro děti, najdete je v stěží.
4: Jestli mě ještě neznáte, tak já jsem alpaka. Miluju drbání za ušima a chození na procházky. No tak, kde vězíte?
5: Farma Park Dobřany.
6: Zvířátka a skákací hrady, tady nás to baví.
4: Jo, a abych nezapomněla, mám tu spoustu skvělých kámošů. Tak šup, už se na vás těšíme.

0: Chceš si dát skvělý kafe na cool místě?
1: Tak sáhni pro mobil. S aplikací Kapka máš svou oblíbenou kávu, maču nebo limču na pár kliknutí, poznáš nová místa a nic víc neplatíš.
0: Jednoměsíční předplatné pro celé Česko.
1: S Kapkou máš kafe vždycky v kapse.
0: Více na předplatnenakavu.cz.
2: Získejte dárkovou kartu v hodnotě 500 korun zdarma.
3: Stačí koupit kompatibilní náplně nad 5000 korun.
2: A dárek je váš, tak ušetřete s
4: Tisku levně CZ.
5: Náplně hned.
6: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.

Chivalis Under the Boardwalk, posloucháte Hit Radio. Krásný večer všem, pozor, už rostou houby, samozřejmě, ano. Já jsem teda zatím ještě žádnou nenašla, pač jsem nebyla v lese. Každopádně, důležitá věc, existuje nová aplikace, která je skvělá, do mobilu normálně. Atlas hub nové generace. Vyfotíte houbu v lese a ona vám prozradí, jestli ji máte sníst, nebo ji máte v tom lese rozhodně nechat a utíkat co nejdál. To je skvělý, ne? Jakože pokud ty houby moc neznáte, tak je to dost praktický. No a nebo se sebou můžete vzít třeba babičku, protože ty většinou všechny houby znají. Teď jsou tady Linkin Park a Crawlin'.

0: Legendární song Celine Dion All By Myself. Právě teď na Hitrádiu song, který zazněl třeba v deníku Bridget Jones. Ano, připomínka pro vás, který jste ho dlouho neviděli a vlastně byste si ho rádi dali. To je kouzlo 80., taky 90. a vlastně i milénia, protože nás vrací k těm nejenom legendárním songům, ale právě i filmům nebo seriálům. Taky samozřejmě si připomínáme fantastický jména. No a tomu tak bude i dál. Za chvilku s námi třeba Ozzy Osbourne. Naživo už ho nikdy neuslyšíme, ale tady si ho rozhodně dáme. Mama, I'm coming home, Ozzy Osbourne, už za chvíli.
1: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.

oblíbený Ozzy Osbourne v éteru Hit Rádia. Krásný večer vám všem. No pozor, takhle, doufám, že si užíváte to aktuální počasí. Jo, příjemný teploty, občas i sprchne, v noci se hezky ochlazuje, krása. Tak si to užívejte, protože údajně už se blíží nová masivní vlna veder. Je to tak? Horko by mělo u nás v Česku opět se trvat během týdne 13 až 19 červenec. Ještě máme chvíli na to se srovnat, jo, ty svoje termoregulace vnitřní, užít si, že je hezky a ne vedro, no pak to zase vypukne, jo. Tak jenom teď jsme se třeba možná poučili někteří, tak budeme doufat, že nám to vydrží a že tentokrát ty vedra nebudou tak strašní. S námi teď Dario G a

0: Posloucháte Hitradio. Blíží se nám 9. hodina. Já se s vámi pro dnešek loučím. Užijte si krásný zbytek pátečního večera. Pokud někam vyrážíte, nepřežeňte to, ať vám zítra není blbě. Mějte se hezky, krásný večer, no a za chvilku samozřejmě další hity. A to z 80., 90. a taky milénia. A čeká nás třeba tohle. Legendární Scorpions, k tomu Right Said Fred nebo Wakefield. Tak buďte s námi a ahoj.
1: Pozor, mimořádná zpráva. Tesařík žere krov, potkani hlodají, čváby mlaskají a štěnice sají krev.
2: A je po nich. Dezinsekta.cz. Garance účinnosti.
3: Place. Místo, kde nesmíte chybět. Neopakovatelný zážitek během filmového festivalu v Karlových Varech. Place přinese spojení gastronomie, hudby, umění a nočního života. Těšte se na Sofia Loren Restaurant i na hvězdy, jako jsou Anastasia, Marek Stracený, Miraj, Lucie Bílá, Queenie a další. Od 3. do 11. července. Poštovní dvůr Karlovy Vary. Place. www.place.cz.
4: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
5: Hit Radio.
6: Zlepši si náladu.
5: Zlepši si náladu. Hit Radio.
0: Didi na.

0: Stačí koupit kompatibilní náplně nad 5000 korun.
1: A dárek je váš, tak ušetřete s
2: Tiskru levně CZ.
3: Náplně hned.
4: Hit Radio FM Plus.
5: Zlepši si náladu.

0: tatarararata, trička, rata, tadadadarata, potisk, potisk, trička, belabel, CZ.
1: Pozor, mimochádná správa. Desahík, žehe krov, potkani hlodají, čvávy mlaskají a štěnice sají krev.
2: A je po nich. Dezinsekta.cz. Garance účinnosti.
3: Černá stavba? Žádný problém, pokud to ale řešíš včas. Comfort Group zajistí pasportizaci, projekt i vyřízení všech potřebných povolení. Legalizujeme tvou stavbu a dáme ti klid, že je vše v pořádku. Spolehlivě, odborně, po celé České republice. Projekt @ateliér.cz. S námi dojdeš k výsledku.

0: Pozor, mimochádná správa. Tesařík žere krov, potkani hlodají, čvávy mlaskají a štěnice sají krát.
1: A je po nich. Dezinsekta.cz. Garance účinnosti.

0: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, belabel, belabel, CZ.
1: Pozor, mimochádná správa. Te sa řík, že krov, potkani hlodají, švávy mlaskají a štenice sají krev.
2: A je po nich. Dezinsekta.cz. Garance účinnosti.
3: Hi, this is Ed Sheeran.
4: Hi, this is Madonna.
5: Hit Radio.
6: Zlepši si náladu.
5: Zlepši si náladu.

jak to mám já zase vím, jak to máš ty. A když mi zavoláš, moc dobře víš, že tě zavolám zpátky. Myslel jsem, že už jsme dál, že nebudeme už hrát hry. Ty karty, které jsme měli rozdány, nám stejně nepřáli.

0: Rádio FM+.
1: Nechám otevřený dveře, kdyby přišel déšť, nebo ztratila si cestou klíč.